Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na vlně Krokodýla si užíváte Hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech. A my se opět vydáváme mezi naše nejmenší posluchače. Vyrazili jsme do jedné ze školek a tam se ptali dětí, kdo je to družička?
1: Třeba když se nějaká paní vdává a je to jako nevěsta, tak oni drží závoj.
2: Družička vypadá jako Moréna.
1: Třeba ona má takový bílý šaty a ve vlasech má nějakou růžičku nebo nějakou jináčí kytičku.
2: Může mít v takovým košíku růže a může je házet.
1: Ona musí mít střevičky, aby jí to klapalo.
0: Kdo je to družička, to nás zajímalo, svatby v plném proudu, a tak doufám, že pokud vyrazíte jako družičky, dámy, tak si to užijete. Teď si užijte další hity u nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.
1: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrý mat s cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo hráků, nebo džinsy, kamín, klarita. Tak

Na vlně Krokodýla si užíváme hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my se jdeme podívat do centra města Brna. Když jdete, potřebujete něco hodit, tak samozřejmě do koše, ne na zem. No a v centru jihomoravské metropole se po více jak 20 letech můžete pěkně kouknout na nové odpadkové koše. Oproti starým nádobám pojmou dvakrát více odpadu, vynášet se budou až pětkrát denně a za výměnu zaplatila městská část Brno Střed přes 3 miliony korun. Tak doufejme, že budou sloužit, budete házet odpadky tam, ne po zemi. Děkujeme a posíláme další od nás Krokodýla.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Dobré mít parťáka při práci. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nejlepší porán.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší poránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej.

Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Pane vrchní, ty porce jsou čím dál menší. To je jenom optický klam. Vymalovali jsme na bílo a tak se místnost zdá větší.

Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: podcast.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Blíží se 7. hodina raní, máme neděli 3. květnový den a z víkendové snídaně krokodýla vám krásné nedělní ráno přeje Martin.
1: A Míša, pěkné ráno.
0: A Míša také ví, co je nového a prozradí ve zprávách.
1: Ano, brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru, více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku o kůzlátkách a vlkovi, aneb když jde kůzle otevřít, uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14.30. Kouzelníka Mišuge a Simsalabim Show nabízí divadlo Bolka Polívky v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin a komedii o vážných věcech Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 7. hodině z Krokodýla další hity budou Queeni. Také Neil Diamond a Two Friends. A kapela Opět a Radeček vyrazí na hory. 7 hodin, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy na Krokodýlu.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Obloha dnes jasná, místy možná i polojasná a teploty ještě o něco vyšší než ty včerejší. 23 až 26 stupňů. Jen nárazově, hlavně na jihu Jižní Moravy, může foukat nárazový vítr rychlostí kolem 15 metrů za sekundu. Tak na to dávejte pozor, užijte si krásný nedělní den ve společnosti Krokodýla.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Podporuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si mohou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Íránský návrh, který odmítá americký prezident Donald Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda íránských přístavů, zatímco jednání o íránském jaderném programu by byla ponechána na později, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války byly zatím neúspěšné. Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas začne v Budvar aréně v 16 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete a opatrně na D2 na 9,5 kilometru ve směru na Bratislavu je odstavené porouchané auto. Podobná situace i na D1 na 111. kilometru směrem na Brno v odbočovacím pruhu, tam stojí odstavené nákladní auto. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 7:03, neděli 3. května a právě 3. květnový den roku 1645 začalo obléhání Brna švédským vojskem generála Lennarta Torstensona. Brno bránila posádka, které velel Jean-Louis Radouille de Souche. Co všechno dalšího zajímavého se odehrálo právě 3. května, řekneme si v kalendáriu na Rádiu Krokodýlu už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Pane Vrchní, mám 200 a velký hlad, co byste mi doporučil? Jinou restauraci.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 10 minut po 7 hodině, neděle 3. května, den, kdy svůj svátek slaví všichni Alexejové, anebo také Alexisové. Je to slovanské jméno řeckého původu, které znamená obránce nebo ten, který brání, z řeckého Alexein. Podobná varianta je také Alex a nebo Alexandra a ženská verze je Alexa. Tak, milí Alexejové a Alexisové, všechno nejlepší vám přejeme k jmeninám a gratulovat budeme i k narozeninám, které dnes slaví herečka Jiřina Bohdalová. Neuvěřitelné 95. narozeniny. Velká gratulace poputuje také herci Milanu Ondríkovi, 46. narozeniny slaví právě dnes. Herečka Týna Průchová, ta slaví 43. narozeniny. Zpěvačka Dominika Hašková slaví 31. narozeniny a Celeste Buckingham slaví také 31. narozeniny. Pokud slavíte i vy, tak z Krokodýla přejeme všechno nejlepší a připomínáme si také Světový den svobody tisku. To kdybyste nevěděli, co dnes oslavit.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. Krokodýl.

0: Krokodýl.
1: Už ani ne týden schází do toho, kdy vypukne hudební událost roku v Brně. Na výstavišti 8. května, tedy v pátek, brněnský majáles a taky oslava 32. narozenin Rádia Krokodýl. Vy můžete být u toho dokonce jako naši velmi ideální posluchači. Máme pro vás připraveny dvě Gold VIP vstupenky. K nim můžete získat i vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. Stačí, když nám na studio@krokodil.cz napíšete, co byste pro tuhle výhru udělali. Čím to bude zajímavější, bláznivější, kreativnější nebo odvážnější, tak tím samozřejmě líp. No a pak to samozřejmě budete taky muset splnit. To je další věc. Takže pište studio@krokodil.cz, vyhrajte dva VIP Gold vstupy s vlastní WC budkou Rádia Krokodýl. No a pak s námi oslavte Krokodýl 32. narozeniny na brněnském majálesu.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minuty před 7:30 Miley Cyrus na rádiu Krokodýl a za chvíli se podíváme na to, komu rádio Krokodýl pomáhá. Každý víkend pomáháme těm, o kterých se dozvíme na adrese pomoc@krokodil.cz. Tak pokud to někom víte, napište nám.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Jim Zaléma na Krokodýlu 4 minuty po půl osmé a pokud chcete poslouchat Krokodýla kdekoliv, třeba i pokud vyrazíte na dovolenou a chyběly by vám vaše oblíbené hity anebo informace nejen z Jižní Moravy, ale i z celé České republiky a ze světa, chtěli byste mít prostě to své oblíbené rádio v kapse, tak si nás stáhněte naší mobilní aplikaci a můžete poslouchat Rádio Krokodýl opravdu kdykoliv a kdekoliv. A také s námi můžete být ve spojení a stát se součástí našeho vysílání. Můžete nám posílat hlasové zprávy, dát nám vědět, kde se co děje, anebo třeba jak to zrovna aktuálně vypadá na silnicích. Stahujte, poslouchejte a vyhrávejte na www.krokodil.cz.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
3: Kdo se žení? Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
4: Kdy?
3: Kdykoliv, záleží na domluvě.
4: Kde?
3: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
4: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
5: Krokodýl.

0: se 8. hodina raní, máme neděli 3. května a na 8. Míša připravila aktuální zprávy.
1: Přeji vám pěknou neděli. Dobrovolníci v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat. Podrobnosti ve zprávách.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity po 8. hodině na Krokodýlu Bruce Springsteen. Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Z českých hitů Miraj. Po 8 hodin nebude chybět ani předpověď počasí a zkontrolujeme, jak to aktuálně vypadá na silnicích.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Teploměr v centru nám ukazuje 15 stupňů během odpoledne na jihu Moravy, dnes 23 až 26 stupňů a k tomu jasno nebo skoro jasno. Sem tam může foukat nárazový vítr rychlostí 15 metrů za sekundu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. V Národním parku České Švýcarsko od včerejšího odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu. V okolí požáru platí kvůli zásahu armádních a policejních vrtulníků, které hasí z bambivaky, bezletová zóna. Nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Rakouská policie včera dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play-off. V sérii s Děčínem včera podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75-84 a prohrávají 1-3 na zápasy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a odstavené vozidlo, na které si dejte pozor, je na D2, 9,5 km ve směru na Bratislavu, tak tam stojí pro poruchu odstavené osobní auto. Máte další informace? My máme dopravní linku, na kterou nám můžete zavolat.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 8. hodině se na vlnách krokodýla chystá krokodýl cestovatel, který přinese inspiraci na výlet. Kdybyste třeba chtěli vyrazit na nejmohutnější propadání moravského krasu, už za chvíli si o něm řekneme víc.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pán přijde k doktorovi. Vidím špatně zblízka.
3: Aha.
2: A zdaleka?
3: No já jsem z Ostravy.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Zlatíčka Krokodýla, za kterými se tentokrát vydáme do školky v Řečkovicích, abychom naše nejmilejší, nejmenší posluchače opět vyspovídali. Ptáme se, kdo je to inteligent?
2: Poručík Kolombo.
3: Inteligent je takový muž, který sbírá všechno, co napadne a co si vymyslí v hlavě.
4: On si všechno vymyslí v hlavě.
5: On zbývá, co chce.
6: Pán je hloupý.
7: Je chytrý.
1: Ano, je to tak, je chytrý, ne hloupý, takže to klidně může být i inspektor Kolombo. Tak to je inteligent podle našich zlatíček.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr.

0: cestovatel.
1: Krokodýl cestovatel vyráží na výlet a možná vám přinese nějakou tu inspiraci. Tentokrát se vydá k nejmohutnějšímu propadání moravského krasu a k druhému nejdelšímu jeskynnímu systému u nás. Řeč je o Rudickém propadání. Tahle národní přírodní památka a část moravského krasu se nachází u obce Rudice, což byla původně hornická osada. Zdejší jeskynní systém vytvořila voda Jedovnického potoka, který se na konci údolí propadá do skalní stěny, aby vytryskl na povrch až po několika kilometrech pod záhadnou Bíčí skálou v Josefově údolí. V severním okraji tohoto území je archeologické naleziště z období Magdalenejnu a jeskynní systém je významným zimovištěm netopíru. Územím prochází zelená turistická značka a naučná stezka Jedovnické rybníky, Rudické propadání. Tak si zajďte na výlet.
0: Radio Krokodýl. Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: 4 minuty před 8:30, Bruce Springsteen na rádiu Krokodýl, další hity, už za chvíli bude Kelly Clarkson, také Robbie Williams, no ale ještě předtím si pojďte poslechnout, jak Krokodýl pomohl malé Klárce. Pokud o někom víte, komu bychom mohli pomoci, tak nám také napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibróza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moct skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtáhne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Jaro patří v zoo k těm nejkrásnějším obdobím. Rodí se totiž nová mláďata. Na jaká se můžete těšit v té brněnské zoo, nám prozradí její mluvčí Jan Bedřich.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Jaro je v naší zoologické zahradě v plném proudu a vítáme nová mláďata. Například u bizonů, ale také u velmi zajímavého jelena milu. Mláděta hlásí i lišky polární a korzaci. A mláděta nesmíte minout ani u kapibar, kde jich je letos už 5 a velkou pozornost stále přitahuje i naše malá lvice narozená v loňském červenci. Pokud máte u sebe diář, tak si rozhodně zapište datumy 12. května, kdy tu bude další z pravidelných přednášek o biodiverzitě, tentokrát o netopírech. V sobotu 16. května nás pak čeká oblíbená brněnská muzejní noc, a 30. května úplně v samotném závěru tohoto měsíce pak Mezinárodní den biodiverzity. Vše ale směřuje k datu 13. června, kdy v zoo otevřeme rozšířený výběh pro lední medvědy se dvěma novými členkami. Pro návštěvníky se také konečně otevře i celý návštěvnický okruh a bude u toho i HC Kometa Brno. Chystáme toho opravdu hodně, tak se za námi stavte. Máme otevřeno od 9 do 6 a nezapomeňte, že pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vás. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Děkujeme za pozvání. Jan Bedřich, mluvčí brněnské zoo.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem.
4: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
5: Nonstop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařkou se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
7: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
8: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýlu Nickelback těsně před 9:00 a v 9:00 se opět dozvíme, co je nového, protože Míša je tu se zprávami.
1: Přeji vám pěkné dopoledne. Pozor na nové bludiště objížděk v Brně. Více už ve zprávách.
0: Připraveny pro vás máme i pozvánky do divadla.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásnou neděli zveme vás dnes do divadla. Pohádku o kůzlátkách a vlkovi, aneb Když jde kůzle otevřít, uvádí divadlo Radost v 10 a ve 14:30. Kouzelníka Mišuge a Simsalabim Show nabízí divadlo Bolka Polívky v 10 hodin. Slavný muzikál Bídníci uvádí hudební scéna Městského divadla Brno ve 14 a v 18 hodin a komedii o vážných věcech Ocelové magnolie nabízí činoherní scéna Městského divadla Brno od 18 hodin.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 9. hodině jako každý den i dnes největší hity z 90. let. Freddie Mercury. Madonna. A také Vanilla Ice. 9. to bude za minutu.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme aktuálně téměř 17 stupňů, zatímco v Tišnově nebo v Moravských Budějovicích je to pouhých 12 stupňů. Odpolední teploty na jihu Moravě mezi 23 až 26 stupni. K tomu jasno nebo skoro jasno. Místy může foukat nárazový vítr rychlostí 15 metrů za sekundu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. Už zítra začne úprava křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Stavbaři budují v Modré na Uherskohradišťsku nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům, kteří míří do nedalekého Velehradu. Práce začaly v zimě. S otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Nález největšího vikingského mincovního pokladu v dějinách Norska představuje mimořádný objev, který zásadně rozšiřuje naše poznání o ekonomice a obchodních kontaktech doby vikingů. Poklad v podobě téměř 3000 mincí byl objeven letos v dubnu poblíž města Rena v oblasti Esterdalen, a to díky amatérským hledačům. Sprint na velké ceně Miami Formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrym. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete právě teď na Krokodýlu, omezení na D1 mezi 198. až 195. kilometrem ve směru na Prahu. Pracuje se tam na silnici a vozovka je zúžena. Stejně tak zúžení na D1 na 196. kilometru a pak také na D2 12. až 9.5. kilometr ve směru na Brno. Také se tam pracuje a provoz je veden ve zúžených pruzích. Šťastnou cestou, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Po 9. hodině už pro vás na Krokodýlu máme připravena slovíčka z brněnského Antecu a taky největší hity z 90. let. Tak si je užijte.
1: Hit za hitem a přitom ani

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Moje tchyně k nám přijela po svatbě jen jednou. Tak to máš štěstí. No nemám. Ona ještě neodjela.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu se jdeme rozšiřovat znalosti brněnského Hantecu. Někteří si možná jen zopakují slovíčka, která už znají, a určitě se nám to všem bude hodit, protože přijde čas a bude i soutěžní kolo. Budeme vám rozdávat nejrůznější ceny, teď ovšem jen v rámci opakování další slovíčka, která pro nás připravil Honza Žanek Hlaváček.
2: Zdar jak svíňa z kroksny. Gomete, co to znamená vařit na klofnu?
1: Vařit na klofnu. Co na to říkáte v ulicích Brna?
3: Vařit na sporáku.
4: Vařit na plynu.
5: Vařit na ohni.
6: Vařit na párty.
7: Vařit na kotlu.
1: Na nejrůznějších věcech můžete skutečně vařit, ale ono vařit neznamená to vařit, jak si ho běžně představujeme. Žanek nám to vysvětlí.
2: Vařit na klofnu znamená hrát na kytaru. Teďka už je teplo těch novinků. Udělejte si táborák, zavařte si na klofnu a mějte betelný večer.
1: Možná, když jste ve čtvrtek večer pálili čarodějnice, tak tam někdo vařil na klofnu. Už víme, že to znamená hrát na kytaru.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Devadesátky v devět. Celou hodinu vám hrajeme na krokodýlu to nejlepší z 90. let. To all the people all

0: krokodýl.
1: Ani ne týden a vypukne to. Ano, v pátek se chystá hudební událost roku v Brně, brněnský Majáles a také oslava narozenin 32. Rádia Krokodýl. Můžete být u toho? Ještě stále máte šanci zasoutěžit jako velmi ideální posluchači o dvě Gold VIP vstupenky s vlastní soukromou WC budkou. Napište nám na studio@krokodil.cz, co jste proto ochotni udělat. Někdo se chce svlékat, někde běhat, někdo chce házet ponožky po interpretech. Je toho zkrátka spousta, co nám píšete. Čím bláznivější, kreativnější nebo odvážnější to bude, tak tím samozřejmě lépe. Vyhrajete pak, pokud budete úplně ti nejúžasnější a splníte to, co nám napíšete, dva Gold VIP vstupy. Jako velmi ideální posluchači získáte i vlastní soukromou WC budku. Pište studio@krokodil.cz, připište i telefonní číslo a samozřejmě jméno. Budeme se na vás těšit. 8. května na brněnském výstavišti oslavíme parádním způsobem 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej. Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Dvě minuty před půl desátou na krokodýlu mezi nejhity z 90. let. Také Britney Spears, další devadesátky už za chvíli, ale ještě předtím si pojďte poslechnout, komu Rádio Krokodýl pomáhá. A jestli o někom víte, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz, to je ta správná adresa. Rádi pomáháme.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
1: Přemýšlíte, jak si užijete nedělní odpoledne, tak můžete vyrazit třeba na výstavu. Nová výstava je v Letohrádku Mitrovských, jmenuje se S letohrádkem kolem světa a nabízí velkou hernu s různými skládačkami, kvízy a hrami a jejich prostřednictvím se seznámíte se všemi kontinenty a rozmanitými kulturami. No a pokud by vás zajímalo, jak se vyráběl a jak vyvíjel se evropský meč, tak můžete vyrazit v Technickém muzeu na výstavu, která mapuje více než 3000 let vývoje tohoto podivuhodného artefaktu. Zjistíte více o historii, výrobě i symbolice této zbraně. K vidění jsou nejen repliky mečů, ale i 50 originálních kusů zapůjčených ze sbírek muzeí a zámku. Evropský meč v Technickém muzeu, další výstava, na kterou můžete vyrazit.
0: Nevíte, kam vyrazit o víkendu? Poradíme vám. Tipy na víkend Rádia Krokodýl.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
4: Ano, slyšíte správně.
3: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
4: Žádné dlouhé čekání.
3: Profesionální montáž a rychlá realizace.
4: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
3: nebo telefon 724 100 122.
4: Klimatizace Břeclav.
3: Řeši proti letnímu horku.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: XXL Shopping Mány je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
5: Víme první, co se děje v Brně.
4: Víme, jak bude.
5: Aktuální počasí.
4: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
5: Nejrychlejší dopravní servis.
4: Víme první.
6: Už 30 let.
4: Stále s vámi.

0: McCartney na rádiu Krokodýl mezi těmi největšími hity z 90. let po 9. hodině. 10. tu bude ale za okamžik a tak je tu opět Míša, která ví, co je nového.
1: Já vás zdravím a přeji pěkné dopoledne. Pozor na falešné SMSky o pokutě. Podrobnosti ve zprávách.
0: Já pro vás mám připraveny také pozvánky do kina.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás dnes do kina Lucerna. Americkou komedii Ďábel nosí Pradu 2 nabízí Lucerna dnes 19.45.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 10. hodině na Krokodýlu Lady Gaga. David Guetta, Alfa Villa a Ava Max. Hrajeme i české hity, třeba k Činasky. Za minutu a půl bude přesně 10 hodin.
5: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Obloha dnes jasná nebo skoro jasná a dnešní odpolední teploty 23 až 26 stupňů. Místy může foukat nárazový vítr rychlostí 15 metrů za sekundu.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brňané v posledních dnech dostávají podvodné SMSky o dopravním přestupku. Zprávy obsahují odkaz na falešný web, kde lidé mohou přijít o citlivé údaje i peníze. Úřady informace o přestupcích prostřednictvím SMS zpráv nebo telefonátů nikdy neposílají. Zástupci brněnského magistrátu proto varují, aby Brňané omylem nenaletěli podvodníkům. Navrhovanou povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček vláda patrně podpoří. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou navíc museli postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Fotbalisté Slovanu Bratislava získali po 8. za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili domácí výhrou 1-0 nad druhou Dunajskou Stredou. Dvě kola před koncem nastavbové skupiny o titul mají náskok 10 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor na nehodu, která se stala u Ořechova směrem na Syrovice. Tam došlo k havárce osobního auta, skončilo převrácené, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Bohužel je to se zraněním a průjezdné je to s opatrností Kyvadlově. Počítejte se zdržením a pozor také na D52, 23. kilometr ve směru na Pohořelice. Tam je hlášena srna pobíhající v jízdních pruzích. Tak šťastnou cestu. Pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl cestovatel po 10. hodině vyrazí na cestu hrdelního práva v Tišnově. Další tip na výlet už za chvíli na Krokodýlu.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Manželka říká, tady máš ten doutník, 2 dny jsem ho sušila. On spadl do vody, no tak svým způsobem trochu ano, přesně řečeno do nočníků.

0: Cestovatel. Kdybyste chtěli vyrazit na cestu, která by byla tak trošku jiná, tak můžete dnes, anebo jak budete chtít, vyrazit na cestu hrdelního práva v Tišnově.
1: Cesta hrdelního práva vede od Tišnovské radnice k nedaleké Šibenici a je na ní celkem 7 zastavení odkazujících k 7 smrtelným hříchům.
0: A posledním je kamenná stéla Hněv.
1: Základy bývalé Šibenice nalezl tým profesora Ungera z Antropologického ústavu Masarykovy univerzity v roce 2014. Podle historických map jednalo se o kamennou stavbu až 6 metrů vysokou. Archeologové z ní vyzvedli úlomky nádob ze 17. a 18. století, ale i také lidské ostatky.
0: Naposledy prý Šibenice svému účelu údajně posloužila v 18. století, kdy byl tento výkon v Tišnově zrušen, takže cesta hrdelní práva v Tišnově se těší na vaši návštěvu.
1: A doporučuji, já jsem z Tišnova a procházka je to pěkná.
2: Radio Krokodýl.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
2: Je dobré mít se kam vracet.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 6 minut před půl jedenáctou posloucháte Krokodýla. Už za chvíli další hity, bude Limál, také Eva Farná a Miraj, no a samozřejmě také Prachy do ruky. Ty vám dnes nabídneme, aktuálně v banku soutěže neuvěřitelná částka. 98 100 korun, tahle částka vám opravdu může zaplnit peněženku. Počkejte si na výzvu, pak si zavolejte a vyhrávejte. Ještě předtím si připomeneme, komu Rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsem ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, jak dopadlo, tak bych chtěl požádat Rádio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Rádio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Rádio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem mu za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Prachy do ruky právě teď na rádiu Krokodýl na lince 603 103 103 je uvolněna, takže všichni máte stejnou šanci dovolat se jako první. A komu se to povede, tak ten může tipovat Krokodýlí zvuk. 98 100 korun je tu aktuálně připraveno a já se ptám, kdo se dovolal jako první. Haló, Martin?
2: Haló, ahoj, tady je Pavel.
1: Nazdar, Pavle, odkud voláš?
2: Momentálně z Bojanovic.
1: Tak zdravíme do Bojanovic, jako momentálně, takže tam jsi na výletě?
2: Ne, bydlím tady.
1: Jo, takhle, tak to jo. Tak zdravíme do Bojanovic a ty dobře poslouchej krokodýlí zvuk. Jaký je tvůj tip? Co by to mohlo být?
2: No, já si myslím, že to mohlo být kousání ledňáčku, jak praská čokoláda na něm.
1: Aha, no, tak dovedu si to představit. Zakousneš se, praskne čokoláda a může být tvoje částka 98 100 korun, pokud ovšem arbitr rozhodne tak, jak říkáš. Tady je jeho odpověď.
3: A tak bohužel to není ani čokoláda.
1: Škoda, nevyšlo to. Popřemýšlej, kdyby tě napadlo něco jiného, tak částka se zvyšuje. Měj se krásně. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžem rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže,
5: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
4: Hora,
5: Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
5: sedím,
4: strouhám,
5: flambuju.
4: Hasím.
5: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Za kolik bereš?
8: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
7: A proč ještě nejezdíš elektricky?
9: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
11: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlem si užíváte nedělní dopoledne s datem 3. května a na 11. hodinu, která se blíží, Míša připravila další aktuální informace.
1: Pěkné dopoledne přeji. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. vám budeme hrát hity, které si budete vybírat z krokodýlího největšího hudebního výběru. Odstartuje to Sean Baker. Vám bude k dispozici linka k nám do studia 603 103 103, takže si můžete po 11. zavolat a vybrat svůj oblíbený hit. 11. to bude za minutu.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dnes jako malované, krásný nedělní den s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a odpolední teploty 23 až 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Podporuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si mohou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Íránský návrh, který odmítá americký prezident Donald Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda íránských přístavů, zatímco jednání o íránském jaderném programu by byla ponechána na později, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války byly zatím neúspěšné. Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas začne v Budvar aréně v 16 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Na Krokodýlu nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a nehoda na D1 152. kilometr směrem na Prahu, tak tam bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením zhruba v kilometrové koloně. Nehoda také na výjezdu z Ořechova směrem na Syrovice, tam skončilo osobní auto na střeše při vyprošťování, počítejte také s omezením, průjezdné by to mělo být Kyvadlově, a uzavírka v Náměšti nad Oslavou v ulicích u pivovaru Zámek a Bíteštská se koná sportovní akce a neprojedete tudy. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Dvě minuty po 11. hodině na Krokodýlu. Už se na vás chystá kolega Milan Krobot, který bude plnit vaše hudební přání. Hity na přání začínají právě teď a tady je telefonní linka, na kterou si můžete zavolat.
1: Rádio Krokodýl. Hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103. Hey, what a perfect day.

0: na přání.
1: Je krátce po 11. hodině, od mikrofonu Krokodýla už vás taky zdraví Milan Krobot, začínají hity na vaše přání, Sean Baker to odstartoval, no a další hity už budou čistě dle vašeho výběru. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia, no a míříme rovnou na něj. Kdo pak tam?
2: Ahojky, tady je Marek z obcedy u Znojma. Já bych chtěl nechat zahrát písničku Mabel Disco, protože jste úžasné rádio a poslouchá vás každý den, takže jednička, že palec nahoru, že fakt jste úžasné rádio a přeju vám taky hezký den.
1: Tak jo, díky za výběr, měj se krásně, zdravíme na Znojemsko a užij si to, ahoj.
2: Ahoj.
1: No a krokodýláci, i vy si můžete nechat zahrát váš oblíbený hit. Linka 603 103 103 je pro vás. No a ještě nám psala Nela, Bára a Jirka, že k ním do Drážďan na návštěvu dorazila Emička a Agátka, tak máme poslat velké pozdravy. K tomu Mabel Disco, užijte si to, hezkou neděli, díky, že jste s krokodýlem a užívejte parádní nedělní sluneční dopoledne.

0: na psání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýl v plném proudu, no a míříme opět na telefon a tam by měl být Tom. Tome, nazdar.
2: Ahoj, ti čau všem.
1: Tak co dáme?
2: Tady Tom Prigl dáme Ofíliu a bylo by to pro moje syny Honza, David, brácha, Daniel, Bramboží, Zendatěd, Hans, Ivan, Jitka, Krkovičkovi, Věrka a Ludva a samozřejmě do rádia Krokodýl, prosím pěkně.
1: Tak jo.
2: A kocůrkovi ještě.
1: Jdeme na to, Taylor Swift, už ti tam hrajem, užij si to, díky, že jsi s námi a zase někdy, ahoj.
2: Pěknou neděli všem přeji.

0: hity na psání.
1: Taylor Swift tady u nás v hitech na vaše přání na Krokodýlu, no a míříme opět na telefonní linku, a koho tam zdravíme?
2: Tady zdravíme Adama Queenka a chtěli bychom si poslechnout písničku od Billie Eilish Lovely.
1: Prosím tě, Adame, kde nás ladíte, prozraď.
2: Prosím?
1: Kde nás ladíte, kde se ladí krokodýl?
3: Mám to stále.
1: No, tak máte tam víc veselo teda. Já se ptám, kde se ladí krokodýl? Kde nás posloucháte?
2: V Rádku.
1: Výborně, super. Tak Billie Eilish už vám tam hrajem. Užijte si to, měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 633

0: na přání.
1: Billie Eilish tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na telefonu už taky Evička z Moravských Bránic. Evi, ahoj.
2: Ahoj, Milane.
1: Tak kolik máme medailí, Evi? Prozrač. Kolik? Tři. Fantastické.
2: Takže Karolinka zlatou a Izabela s Adamem dvě stříbrny.
1: No nádhera, to je nádhera. Tak velká gratulace z Krokodýla a co k tomu budeme hrát?
2: Budeme hrát Luan a Veril.
1: Jdeme na to. Tak jo, užijte si to, díky, že jste s námi. Hezkou neděli, Evi, a naslyšenou.
2: Naslyšenou, ahoj. Děkuji.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600.

0: na přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu. No a na telefonu už Hugo. Hugo, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
1: Odkud nám voláš, prozrať.
2: Volám z Brna.
1: Z Brna, kde se ladí Krokodýl, která městská část, prozrať nám.
2: Kde slaví Krokodýl?
1: Jaká městská část? Broj velké. Medlánky, říkáš?
2: Ano.
1: Výborně, tak Hugo, Eminem, Rihanna jsou připraveni, komu je nechaj zahrát, povídej.
2: Tak já bych to chtěl zahrát Adamovi Queenkovi.
1: Dobře, nějaký vzkaz k tomu ještě?
2: Jaký slovo ještě?
1: Hugo, když máš puštěné nahlas rádio, tak to má zpětnou vazbu, která trošku díl trvá, víš, takže vždycky je tady potom pomlka. Hele, tak Adamovi hrajeme, Rihanna, Eminemi, zdravíme vás taky, užijte si to a měj se krásně, ahoj.
2: Naschledanou.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psáři. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: a hity na psání.
1: Monster, Rihanna a Eminem tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání krátce před 11:30. No a na telefonu už Market. Marketko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kde sladí krokodýl? Prozrať.
2: Babice nám přitahou.
1: Tak zdravíme do Babic, jak si užíváte nedělní dopoledne?
2: Ale jo, dobrý.
1: Pohoda.
2: Pohoda.
1: Tak to má být. Dobrá, co k tomu budeme hrát a komu to pošleš?
2: Škvor si a starých vín, prosím, a byl pro vás do rádia a pro mýho tačku.
1: Tačka slaví něco nebo jen tak pro dobrou náladu?
2: Ne, jen tak pro radost.
1: Super, tak my zdravíme tačku, zdravíme tebe, škvory už ti tam hrajem, užij si to a měj se krásně, ahoj.
2: Taky, díky, ahoj.
0: Rádio Krokodýl, hity na psáři, pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: Škvor, síla starých vín tady u nás na Krokodýlu. Nedělní dopoledne, my jsme rádi, že jste s námi. No a na lince 603 103 103 si můžete nechat zahrát i váš oblíbený hit. No a jdeme na telefon, kdo pak tam?
1: Tady Viktor Zdařil.
0: Nazdar, Viktore. Tak co dáme, komu to pošleš?
1: Chtěl bych to poslat svým přátelům z Brna a asi svojí přítelkyni. A to je a asi ještě z rodině.
0: Prosím tě, a přítelkyni jen tak pro dobrou náladu nebo ještě s nějakým vzkazem?
1: Pro dobrou náladu a vzkazem, že jí miluju.
0: No krása. Já už jsem čekal, že to neřekneš. Tak prosím tě, už vám tam hrajem, užijte si to. Díky, že jste s námi a měj se krásně. Ahoj.
2: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603

0: přání.
1: Hity na vaše přání tady u nás na Krokodýlu v plném proudu. Přehoupli už se do své druhé poloviny, ale ještě rozhodně spoustu přání na lince 603 103 103 stihneme. No a komu budeme hrát tentokrát? Kdo tam?
2: Ahoj, tady Evča.
1: Čau Evi, odkud nám voláš? Povídej.
2: Tak teďka jedu s mámou po celým Brně. Teďka jsme třeba v Židenicích.
1: Jo, počkej, a vy si tak vyrazili jste na výlet po Brně autem, jo? Nebo?
2: Ne, mamka rozváží obědy z restaurace.
1: Jo, takhle, týden, takže...
2: Do matiče a na záchránku a tak.
1: No, ale tak to je krásný. No, tak velký potlesk na dálku teda. Já myslím, že všichni už hladoví čekají. Co jim vezete dobrého schválně?
2: Tak třeba palačinky, výpečky, teďka jedeme na plynárenskou a potom na svaté Anny ještě na oddělení na 11.
1: No to tam budou mít dobroty, to se tam mají. No tak co k tomu budeme hrát, povídej.
2: Zahrajeme si poetiku Polnoc, bude to pro mamku, pro tebe do studia a pro všechny, kdo poslouchají.
1: Super, tak díky za výběr, měj se krásně, ať dobře dojedete holky, ať chutná, výborný oběd a mějte se krásně.

0: Poetika a půlnoc tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a na lince 603 103 103 už opět za malou chvíli pokračujeme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
5: Jedu.
3: Hořák, zapínám, krájím.
4: Šlehám,
3: sedím.
4: Strouhám,
2: flambuju.
6: Hasím.
3: Slejvám. Utírám.
4: Solím.
3: Pepřím.
6: Servíruju.
3: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Nonstop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
9: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
10: Ano, slyšíte správně.
9: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
10: Žádné dlouhé čekání.
9: Profesionální montáž a rychlá realizace.
10: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
9: nebo telefon 724 100 122.
10: Klimatizace Břeclav.
9: Proti letnímu horku.
11: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
12: K dosažení! Přece liška s lišákem v Bílovicích nad Svitavou. Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
13: Kdy?
12: Kdykoliv, záleží na domluvě.
13: Kde?
12: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou, hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
13: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
14: Rádio Krokodýl.
15: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Ray Park Junior tady u nás na Krokodýlu v hitech na vaše přání. No a my už míříme opět na telefonní linku a koho tam zdravíme?
1: Ahoj Honzo.
0: Čau Honzi, jak si užíváš nedělní dopoledne, prozrať.
1: No, dopoledne jsem něco dělal na baráku a teď vařím brajskou.
0: No, tak to bude úžasný, to bude mít žena radost, že jo?
1: Já doufám.
0: Já myslím, že tebe by chtěla každá žena. Pracant, ještě uvaří, upeče, k tomu uklidí určitě, že jo?
1: Ano.
0: Dobrá, tak jo, hele, tak co budeme hrát, komu to pošleš?
1: Prosím, Brian Adams a Everything I Do pro mou manželku Kristýnu.
0: No, doufám, že nás Kristýnka poslouchá.
1: Ano.
0: Tak prosím tě, teď utíkej od té plotny, rajská snad se nepřipálí, obej mi drahou, dejte si krásný taneček, políbek a užijte si to. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky, čau.

0: Hity na psání.
1: Hity na vaše přání. V plném proudu na Krokodýlu užíváte si nedělní dopoledne a já věřím tomu, že v dobré náladě, pohodička, sluníčko venku. Co víc si přát, krokodýláci? No a teď už jdeme opět na telefon. Kdo tam?
2: Tady Pavel Janša z Velkého Meziříčí, spečovatelský ústav, o tom bych rád zahrát, ale první bych na prvním místě Alex, je to můj vnuk, tak mu přeju všechno nejlepší, Kubovi, který mě pomohl dneska dopravit se do pečovatelského ústavu, a potom Marcelce a Zuzance do krásného Sazemina a Martině do Prahy. A potom bych chtěl pozdravit všechny andělky, jako velké Meziříčí, tak v Brně a hlavně v Sazovně. A přeji vám krásný den a mějte se rádi, protože to je základ života.
1: Pavle, díky za přání, mějte se, zdravíme vás taky a užijte si to, naslyšenou.
2: Stavrné, díky.
0: Rádio Krokodýl. Hity na psání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 603 103 103.
3: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: na psání.
1: Hity na vaše přání, tady u nás na Krokodýlu, už u samého závěru, je krátce před pravým polednem, ale ještě jedno přání stihneme, no a komu ho budeme plnit, kdo tam?
2: Adrián a Oliver Cervera Siglar.
1: Adriáne a Oliver, tak kluci, já vás zdravím, vy jste někde na cestě, že jo, s rodičema?
2: Ano, jsme na cestě.
1: A kam máte namířeno, kluci?
2: K babičce.
1: No to je skvělý, jedete na oběd?
2: Jo, na oběd.
1: Výborně, a víte, co budete mít dobrého?
2: Sekanou budeme mít.
1: Sekanou, no tak to vám přejeme, ať si pochutnáte, kluci. No a budeme k tomu hrát Golden Huntrix a komu to necháte zahrát?
2: Babičce a dědovi ze Španělska.
1: Ze Španělska? Počkej, ale nejdete do Španělska, že ne?
2: Ne, oni jedou s náma.
1: Oni jedou s váma, ty brdo, tak vy máte velký auto, kde jste všichni pohromadě. Tak to jste si mohli dát oběd v autě a nemuseli byste nikam jezdit. Ne, já vás moc zdravím, užijte si to, díky, že jste s námi a měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
1: Hejte na vaše přání tady u nás na Krokodýlu, tohle pro kluky, pro jejich rodinu a taky zdravíme babičku ze Španělska, Huntrix Golden, už vám tam hrajem. Užijte si to. Hezké poledne a užívejte Krokodýlám.

0: Hit za hitem z Krokodýla Huntrix Golden krátce před pravým polednem, no a ve studiu Míša Kupská s dalšími zprávami, a o čem budou?
1: Přeji vám pěknou neděli. Dobrovolníci v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A popravíme polední Maroon 5. Taky Headway. Nebo No Name. Je tu pravé poledne.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a venku paráda, čeká nás letní den, aktuálně téměř 23 stupňů Celsia, dnešní maxima 26 a jasná, či skoro jasná obloha.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. V Národním parku České Švýcarsko od včerejšího odpoledne hoří les. Požár si hasiči rozdělili na 4 úseky. 2 úseky jsou větší, na ně cílí vrtulníky. Jeden úsek je v blízkosti domova pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů. Rakouská policie včera dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play-off. V sérii s Děčínem včera podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75-84, a prohrávají 1-3 na zápasy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a pozor, bourá se nám v Brně, ulice Poříčí u křižovatky s Rybářskou, tady bourala 3 osobní auta, projedete tam s omezením. Kde se rozhodně zdržíte, tak to je dálnice D1 195. kilometr ve směru na Ostravu, je to před Brnem, tam bourala v dopravním omezení 2 osobní vozidla. Začíná se to tam štosovat, no a zdržení je tam v tuhletu chvíli asi okolo 10 minut. Jinak počítejte taky ještě se zdržením v opačném směru, tam je to okolo 5 minutovky a je to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih. Jinak komplikace v tuhle chvíli také na Brněnsku u odbočky na Lesní Hluboké, tam je po nehodě osobní auto s lesní zvěří, i tady počítejte s drobným zdržením, no a vyrážíme taky na Vysočinu na Třebíčskou, kde nás ladíte na 101,7 FM do náměště nad Oslavou, v ulicích u pivovaru Zámek a Bítežská, tam je vozovka až do 18. hodiny uzavřena z důvodu konání sportovní akce. Tak šťastnou cestu a dávejte na sebe pozor.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Ať už je to svíčková, palačinky, sekaná, rajská, no prostě cokoliv máte dnes k obědu, tak doufujeme, že si rozhodně pochutnáte, je krátce po pravém poledni. No a za malou chvíli vám dám taky tip, kam vyrazit třeba na nějaký ten odpolední výlet, kam se rozjete po naší krásné jižní Moravě. No a pokud byste chtěli ještě vyhrát vstupenky na brněnský Majáles, tak vám prozradíme, jak na to. Do té doby další hity, teď už pro vás Maroon 5, tak užívejte neděle.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Za mistrem přijde podřízený s papírem a říká: pane mistr, tady v tomhle výrobním příkazu máte chybu. Máte tady napsáno včela s F. Mistr se podívá, říká: no máte pravdu. Tam mělo být napsáno ne včela, ale včera.

0: Cestovatel. Na Krokodýlu už pro vás máme taky tip, kam vyrazit s rodinou či přáteli teď po obědě, rozhodně to ještě stihnete. No a když se rozhlédnete po naší krásné jižní Moravě, tak určitě velkým lákadlem je město Mikulov. Město s bohatou historií, nádhernými památkami, ať už hrobka Dietrichsteinů, tak i zámek či svatý kopeček, je tam toho opravdu spousta. No a já věřím tomu, když vyrazíte na takový poobědní výlet a zažijete západ slunce právě na svatém kopečku, tak je to naprostá nádhera. Vy, co máte rádi historii, můžete vyrazit například do Dietrichštejnské hrobky, která bývala mimochodem dříve kostelem. Roku 1784 tenhle kostel poté vyhořel, no a stavba byla přestavěna právě na hrobku. V níž je nyní uloženo 45 rakví a 3 urny s ostatky příslušníků rodu Dietrichštejnů. Je tam toho opravdu spousta. V Mikulově je spoustu krásných míst, které navštívíte, dát si výbornou gastronomii, obejít krásné památky, no a užít si tam opravdu krásný sluneční den. Tak možná pokud ještě nejsou plány, tak hurá nasedat na auto, na vlak či autobus, vyražte do Mikulova a užijte si parádního počasí, no a při cestě krokodýla do uší.
1: Je dobré mít se komu svěřit. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Hit the beat and take it to the first note.

0: Duffy a Mercy tady u nás na Krokodýlu 12 hodin 31 minut k tomu, no a před námi další hity. Dáme si Disturb, anebo taky skupinu Police. No a za malou chvíli vám prozradím, jak vyhrát lupeny na brněnské Majáles. No, ale ještě předtím jsme Krokodýl rádio, které pomáhá, a jdeme se podívat, komu už jsme tady u nás na Krokodýlu pomohli.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Martina a chtěla bych pomoct 12-leté Kačce. S její maminkou jsem se seznámila v práci. Kačka pochází z dětského domova a má speciální vývojovou poruchu. I přesto neváhala paní Jana ani vteřinu a zajistila jí láskyplnou péči a domov. O Kačku se stará sama a je to pro ní finančně nákladné. Proto bych chtěla touto cestou Rádio Krokodýl požádat o pomoc. Kačka potřebuje mimo jiné i nové brýle a školní aktovku.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Kačka dostala nové brýle, které potřebuje, a taky novou aktovku do školy.
2: Když se to paní Jana dozvěděla, měla velikou radost a já také. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýl.
1: Ano, krokodýláci, už se to blíží, už příští týden to všechno vypukne, brněnské výstaviště a brněnský majáles s rádiem Krokodýl, no a bude to opět parádní akce, na které samozřejmě nebude chybět i celý náš tým rádia Krokodýl. No a kapely jako Činasky, David Kuller, Colin, Ben Kristoau, Mikolás, Kontrafakt, Jiří Korn, Martina Partlova, je toho opravdu spousta. Nabitý program a vy, co ještě nemáte vstupenky, tak rozhodně mrkněte na www.brno.majales.cz, tam si je případně můžete koupit. Vy, co si je nesinete koupit, taky máte možnost taky vyhrát ve vysílání Krokodýla. No a pozor, my tu máme pro vás něco extra, protože u nás budete moci vyhrát dvě Gold VIP vstupenky. VIP, to je u nás velmi ideální posluchač, no a v čem to VIP bude spočívat? No tak krokodýláci, budete mít vlastní soukromou WC budku rádia Krokodýl. To je super, ne? Nemusíte čekat ve frontách, všechno budete mít hezky pod nosem, odskočíte si do VIP WC budky, k tomu skvělé místa, skvělý pohled, skvělé jídlo, no a skvělá muzika. Já myslím, že to stojí rozhodně za to. A jak vyhrát ty vstupenky, tak pište na studio@krokodil.cz, co jste proto schopni udělat. Fantazii se meze nekladou, čím bláznivější nápad, tak tím lepší. Já se tady už na ty vaše nápady dívám. A věřte tomu, že to bude stát opravdu za to. No, myslím, že horší to bude všechno splnit, ale bez toho to nepůjde. Tak jsem s vaším nápadem na studio@krokodil.cz, no a třeba to budete právě vy, kdo s námi vyhraje tyhle dva Gold VIP vstupy.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP. Velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou, vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
3: Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
5: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
8: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
7: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
8: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
7: nebo Bluetooth repráky.
8: Máme vše.
7: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: hit za hitem z Krokodýla Jennifer Lopez krátce před 13. hodinou. No a před námi taky další zprávy a Míša Kupská. Co v nich budem?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Pozor na nové bludiště objížděk v Brně. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Zveme vás dnes do kina Lucerna. Americkou komedii Ďábel nosí Pradu 2 nabízí Lucerna dnes 19.45.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Taylor Swift. Dáme si tou. A nebude chybět Krištof.
5: Dáme zítřku na vytěnou uprostřed města.
0: Za 15 vteřin je tu 13. hodina.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a co k tomu počasí dodat? V centru Brna téměř 24 stupňů Celsia, sluníčko na celé jižní Moravě, jinak z Vysočiny nám hlásíte 20 stupňů. No a meteorologové předpověděli dnešní teploty k 26. Tak hurá ven!
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. Už zítra začne úprava křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Stavbaři budují v Modré na Uherskohradišťku nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům, kteří míří do nedalekého Velehradu. Práce začaly v zimě. S otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Nález největšího vikingského mincovního pokladu v dějinách Norska představuje mimořádný objev, který zásadně rozšiřuje naše poznání o ekonomice a obchodních kontaktech doby vikingů. Poklad v podobě téměř 3000 mincí byl objeven letos v dubnu poblíž města Rena v oblasti Esterdalen, a to díky amatérským hledačům. Sprint na velké ceně Miami Formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrym. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a vyrážíme taky na silnice. Moc se nám tam nedaří, bourá se nám v Brně, tak dávejte pozor, je to na křižovatce ulice Mlady Horákové a náměstí 28. října. Tam bouralo osobní auto s dodávkou s omezením, tam projedete. Jinak se nám bourá dále v Brně v ulici Poříčí u křižovatky s Rybářskou, tady bourala 3 osobní vozidla, tady projedete s omezením. No a jdeme na D1, tady počítejte se zdržením, pokud jedete ve směru na Prahu, štosuje se nám to už od exitu Brno centrum a je to až za exit Brno západ. To zdržení je tam zhruba okolo 10 minut. No a D2, tady se nám to štosuje naopak na příjezdu z Břeclavy ve směru na Brno. Je to za exitem 3 Chrdlice až po exit Brno jih. Tady je zdržení taktéž zhruba do 10 minut. Jinak komplikace máme také na Třebíčsku, na příjezdu do Stropešína od Třesova. Tady je po nehodě osobní auto s lesní zvěří. Dávejte tam pozor. Jdeme taky na Blanenskou, v Doubrabici, na Cvitavou, v Dolní ulici, tady se srazilo osobní auto s cyklistou, projedete tam s omezením, no a jdeme ještě také na Žďársko, 3 studně, Vlachovice, tady havaroval cyklista, i tady projedete s omezením. Šťastnou cestou, dávejte na sebe pozor a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme téměř 4 minuty po 13. hodině, hezkou neděli, a pokud ještě obědváte, tak dobrou chuť k tomu dnešnímu obědu z krokodýla přeje Milan Krobot. No a za malou chvíli na krokodýlu naši nejmenší, naše zlatíčka, kterých jsme se tentokrát ptali na to, kdo je to podle nich kamarád.
1: Kamarádi jsou takový, třeba když se někdo najde v parku, třeba kluk a holka, tak si řeknou, že se v dospělých ožení.
0: Tak to slyšíte sami, více odpovědí za malou chvíli. No a teď už z krokodýláci s kamarády možná taky někam ven, anebo Krištof a pro vás na viděnou.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Blondýnka se po operaci probere z narkózy a hned se nedočkavě ptá lékaře. Prosím vás, kdy budu moci opět začít se sexem? No, to mě překvapujete. To jste první, která se na to ptá po operaci mandlí.

0: Gustavo Lima. Jeho balada tady u nás na Krokodýlu. Tak doufám, že vás to, krokodýláci, pořádně rozproudilo. No a teď už taky naši nejmenší, naše zlatíčka krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: No a tentokrát jsme se těch našich nejmenších zlatíček krokodýla ptali na to, kdo je to podle nich kamarád.
2: Kamarádi jsou, že když se někdo má rád, tak to jsou kamarádi.
3: Kamarád je třeba, že se někde potká a potom se řeknou, kde bydlí někdo a půjdu sobě na návštěvu.
0: Tak to slyšíte sami, tolik naší nejmenší, naše zlatíčka krokodýla, když jsme se děti ptali na to, kdo je to podle nich kamarád. Tak doufejme, že máte spoustu kamarádů, spoustu přátel, že s nimi třeba vyrážíte na nějaký ten odpolední výlet, anebo vy, co jste holot v práci, tak přejeme, ať se v práci daří, ať vám to utíká. No a za chvíli Rembrandt pro vás, tak si to užijte.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
9: Ano, slyšíte správně.
8: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
9: Žádné dlouhé čekání.
8: Profesionální montáž a rychlá realizace.
9: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
8: nebo telefon 724 100 122.
9: Klimatizace Břeclav.
8: Řešení proti letnímu horku.
10: Halo, jsme tu všichni.
11: Já nic nevidím.
10: Nemůžeme rozsvítit?
11: Ne, je to tajný.
10: Takže,
11: pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja, taky.
10: Dobrý.
11: Jdeme.
12: Jedu.
11: Hořák, zapínám, krájím.
10: Šlehám,
11: sedím.
10: Strouhám,
11: flambuju.
10: Hasím.
11: Slejvám.
10: Utírám.
11: Solím.
10: Pepřím.
11: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.

Dejme vám hit za hitem z Krokodýla, tohle taky Eva Farná, no a my už zdravíme do Vyškova, kde nás ladíte na 102,6 FM. Vyškov totiž nechal uklidit pozemek na sídlišti Osvobození, no a v létě tam má vzniknout nová odstavná plocha, která nabídne zhruba 130 parkovacích míst a má ulevit přetížené dopravní situaci právě v největším sídlišti ve městě. Tak my zdravíme do Vyškova, držíme palce, ať to všechno dopadne dobře, no a z Krokodýla Timbaland a Katy Perry. Thank you.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 98 150 korun krokodýláci, to je aktuální částka v našem krokodýlím banku. No a vy máte tuto částku možnost vyhrát. 603 103 103, to je telefon sem k nám do studia. Mimochodem, to je on, tento zvuk. A pokud víte, tušíte, co by to mohlo být, volejte právě teď. Držím palce a těším se na vaše tipy.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tu, krokodýláci. Krokodýlí zvuky jsou připraveny, no a v banku je připravena naprosto parádní částka 98 150 korun. No a my se jdeme podívat rovnou na telefon, kdo pak se nám do studia dovolal jako první.
2: Dobrý den, tady Lidka z Rosic.
1: Lidko, my vás zdravíme, jak si užíváte nedělní odpoledne, prozraďte.
2: Zatím u kafička.
1: No tak to je pohoda, tak to má být. Lidko, 98 000 ve hře. No a ty získáte v případě, že mi správně odpovíte na krokodýlí zvuk, který zní takto. Tak pojďte s vaším tipem, co myslíte, že by to mohlo být?
2: No já si myslím, že je to rozlomení tvrdýho rohlíku. Jak chystáte rohlík na strouhánku a chcete si ho zlomit, tak to prasknutí.
1: Jasně, já myslím, že odpověď jasná, arbitr chápe. Rozlomení rohlíku, suchého, tvrdého rohlíku, no ano. A ve hře 98 150 korun. Arbitr k tomu říká, že váš tip je... Bohužel špatný, moc mě to mrzí.
2: Tak příště.
1: Přesně tak, třeba to vyjde příště, držíme palce, díky, že jste s námi, hezkou neděli a naslyšenou.
2: Vám taky krásnou neděli, nashledanou.
1: Taky krokodýláci, ani tentokrát to nedopadlo, stále soutěžíme o krokodýlí zvuky, vy si počkejte na další výzvu, my navýšíme bank, no a uvidíme, kdo od nás získá téměř 100 000 korun.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
5: Non-stop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
6: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na Biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání 22.4.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Hejt za hejtem z Krokodýla i krátce před 14. hodinou. No a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. A o čem budou, Míšo?
1: Pěknou neděli. Pozor na falešné SMSky o pokutě. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
0: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Hr Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Mareša nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. A hru Ně jsme doma uvádí divadlo Husa na provázku v 19.30.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla, Jessie J a B.O.B. Nebude chybět ani Michael Jackson. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dáme Xindla X.
6: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo, nevím, každopádně...
0: Za minutu a pět vteřin je to 14. hodina.
7: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Brno a Jižní Morava stále se sluníčkem, v centru teplota téměř 25 stupňů Celsia. Meteorologové předpověděli k 26, tak doufám, že si užíváte parádního slunečného dne. No a v noci tam se budou pohybovat teploty mezi 13 až 10. V údolích se slabším větrem okolo 8 stupňů Celsia, ale i zítra nás čeká docela krásný den, tak se máte na co těšit.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brňané v posledních dnech dostávají podvodné SMSky o dopravním přestupku. Zprávy obsahují odkaz na falešný web, kde lidé mohou přijít o citlivé údaje i peníze. Úřady informace o přestupcích prostřednictvím SMS zpráv nebo telefonátů nikdy neposílají. Zástupci brněnského magistrátu proto varují, aby Brňané omylem nenaletěli podvodníkům. Navrhovanou povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček vláda patrně podpoří. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou navíc museli postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Fotbalisté Slovanu Bratislava získali po 8. za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili domácí výhrou 1-0 nad druhou Dunajskou Stredou. Dvě kola před koncem nastavbové skupiny o titul mají náskok 10 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem vyrážíme opět na silnice. Víme, jak se v tuhle chvíli jezdí. No a pozor, bourá se nám opět v Brně. Tentokrát je to ulice Hlinky u křižovatky z Křížkovského ulici. Tady bourala 3 osobní auta. Projedete tam s omezením, tak dávejte na to pozor. Jinak se stále dořešuje nehoda v Brně na křižovatce ulic Milady Horákové a náměstí 28. října, kde bouralo auto s dodávkou. Jdeme mrknout taky na dálnici D1. Tady se nám to klasika stále štosuje, pokud jedete z Brna ve směru na Prahu. Je to kolem exitu Brno Západ. Zdržení je tam zhruba okolo 5 minut. No a pokud jdete v opačném směru z Brna ve směru na Ostravu, tak mezi exity Brno Centrum a Brno Jih, tam pojíždíte v koloně se zdržením zhruba asi okolo 5 minut. No a jdeme se podívat taky do Žďáru nad Sázavou, kde nás ladíte na 96 FM. Je to konkrétně v Horní ulici u křižovatky s ulicí Náměstí Republiky. Tam bourala 2 osobní vozidla. Projedete tam se zdržením a počítejte tam také s kratší kolonou. No a vrátíme se ještě na Brněnsko, na příjezdu do Ochozu u Brna od Březiny. Tady došlo k nehodě osobního auta s cyklistou. Na místě záchranné složky, tak počítejte se zdržením v kolonách v obou směrech. Šťastnou cestu!
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: I po 14. hodině na Krokodýlu s vámi Milan Krobotono a za malou chvíli opět tip, kam vyrazit na menší rodinný výlet. Tak si na to počkejte, do té doby další hity, tak si užívejte nedělní odpoledne s Krokodýlem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč je Japonsko nejrozvinutější stát? Protože tam nemají blondýnky.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Well,

0: cestovatel.
1: Krokodýláci, doufám, že nejste v blbým věku, jako o tom zpíval Xindl X, no a možná taky, aby se vám zlepšila nálada, tak doporučuji vyrazit ven za sluníčkem na krásnou procházku, projížďku, no fantazii se meze nekladou, je to prostě na vás. No a my máme tip na Znojemsko, kde nás ladíte na 96,2 FM a vyrazit byste mohli na vyhlídku 9 mlýnů, která se tyčí nad unikátním údolím lokality nedaleko Hnanic. Mimochodem, zpráva Národního parku Podý tuhle vyhlídku vybudovala v první zóně toho pásma, no a ze které právě můžete obdivovat meandry řeky Dyje a taky vinici Šobes, o které se říká, že je nejkrásnějším vinohradem na jižní Moravě. No, nevím, teda každopádně věřím tomu, že těch vinohradů je tady spoustu krásných a ty vyhlídky je, a ten rozhled kolem nich je opravdu nádherný. Každopádně, pokud zamíříte do Národního parku Podý, tak si to užijte, zavítejte určitě na vyhlídku 9 mlýnů, odkud nebo spíš kam se dostanete a vyrazit na ní můžete po turistické značce, zelená turistická značka právě od obce Hnanic nedaleko Havraníku. No a pozorný turista, ten si může také všimnout vzácných druhů květin, mimochodem mezi nimi je i silně ohrožený koníklec velkokvětý a křivatec český. Tak pokud vyrážíte na nějakou tu nedělní procházku, tak si to rozhodně s krokodýlem užijte.
0: Krokodýl cestovatel.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
4: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
5: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
4: nebo skvělou kávu. Pro prášek na praní,
5: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
4: nebo Bluetooth repráky.
5: Máme vše.
4: Nákupní centrum Královo pole, vaše pohodové nákupy.
0: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

0: hit za hitem z Krokodýla, 14 hodin 30 minut k tomu, tohle taky robí Williams, no a před námi další hity. Dorazí například Miraj, dáme si i Backstreet Boys, no a za malou chvíli vám prozradím, jak vyhrát vstupenky na brněnský Majáles. Ještě předtím ale jdeme pomáhat vám posluchačům, no a komu jsme už pomohli?
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Nikola Jindrová a s přítelem máme dceru Báru, která trpí vzácným onemocněním zvaným cystická fibroza. Dceři budou v květnu 2 roky. Co svoje genetická nevyléčitelná nemoc, která výrazně zkracuje život a postihuje zejména dýchací a trávicí systém. Báře se v plicích usazuje hustý hlen, který stěžuje dýchání a proto musí 3x denně inhalovat a poté rehabilitovat, aby naředěný hlen vykašlala. Proto jsem požádala Rádio Krokodýl o trampolínu, na které bude moct skákat a lépe rehabilitovat a hlen z nás odtáhne od sliznic a půjde lépe vykašlat.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Barunka už rehabilituje na nové trampolíně a díky tomu se může lépe nadechnout.
2: Díky Krokodýle máme velkou radost.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: krokodýl.
1: Už se to blíží, krokodýláci, příští týden se potkáme. Doufám, že s vámi všemi na brněnském Majálesu, na brněnském výstavišti 8. května to celé vypukne. No a vy tak i společně s Rádiem Krokodýl máte možnost oslavit 32. narozeniny. No a těšit se můžete na činasky Davida Kolera, Bena Kristova, taky Jiřího Korna, Martinu Pártlovou, vypsanou fixu. Těch kapel je opravdu velká řada, velká spousta. No a hlavní hvězdou, nebo možná lépe řečeno zahraniční hvězdou je skupina Rudimental. Tak se máte na co těšit. Vy, co ještě nemáte vstupenky, tak si je můžete zakoupit na www.brno.majales.cz. Jinak o ně soutěžíme také u nás ve vysílání Rádia Krokodýl. No a my máme pro vás opět něco extra. Máme pro vás dvě Gold VIP vstupenky, které vám zaručí to, že budete mít vlastní soukromou WC budku Rádia Krokodýl. No, pokud byste o tyhle lístky stáli, krokodýláci, tak honem se sedněte k vašemu počítači, telefonu, je to prostě jedno, pište sem k nám do studia na studio@krokodil.cz, co všechno jste schopni pro to udělat, abyste tyhle lístky vyhráli. No, prosím vás, nepište nám to, že jste schopni třeba zatleskat a říct, jo, jdu s kamarády na Majáles. Čekáme trošku více fantazie, víc kreativity a možná i nějaký pořádně bláznivý, zapeklitý návrh. Tak sem s ním, pište nám na náš e-mail studio@krokodil.cz. Pak se taky stěšíme, až ten váš návrh splníte. No a vy s námi vyrazíte na Majáles. Dvě Gold VIP vstupenky a k tomu vlastní WC budka bude vaše. Tak těšíme se na to.
0: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.

0: XXL Shopping Mania je v XXX Lutz Brno. Sleva 30% na spoustu nábytku a bytových doplňků. XXX Lutz, ten s tou červenou židlí.
1: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

brzy. Mám lísky na snění, co vynesou hnění, a dobře vím. Znám na poušti břehy, co vyrostou.

0: Coldplay tady u nás na Krokodýlu krátce před 15. hodinou, no a ve studiu opět Míša Kupská s dalšími zprávami. O čem budou, Míšo?
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru. Více už za chvíli.
2: Každou sobotu od 18. do 21. hodiny vám představíme 50 největších hitů vás, posluchačů Krokodýla. Vy rozhodujete o tom, co bude Krokodýl hrát na www.krokodil.cz. Hitparáda TOP 50. Každou sobotu po 18. hodině na nejposlouchanějším rádiu v Brně a širokém okolí. Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: I po 15. hodině to nejlepší z hitů Krokodýla dorazí Marquez. Vayamos compañeros. Přidáme k tomu Wakefield. No a budeme hrát to nejlepší z českých hitů a dorazí Lucka Vondráčková. Za minutu a půl je to 15. hodina.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: No a jdeme mrknout taky na počasí. Brno a Jižní Morava aktuálně se sluníčkem v centru Brna 24 stupňů Celsia. 25 mají na Břeclavsku, no a z Vysočiny nám hlásíte teplotu okolo 21. Jinak meteorologové předpověděli v noci teploty mezi 13 až 10. V údolích teploty okolo 8 stupňů Celsia, no a mělo by být nebo převládat jasno. Jinak když se dívám na ten zítřejší den, tak zítra počasí velmi optimisticky. Zpočátku převážně jasno, ve druhé části sice postupně od západu nějaká ta oblačnost, jinak teploty docela příjemné, a to mezi 24 až 27 stupni Celsia. Tak možná ten letní den opět zítra plnými doušky.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěknou neděli.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení, která hráče vtáhne do dramatických událostí 50. let minulého století. Podporuje fyzický prostor s virtuálním světem a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si mohou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Íránský návrh, který odmítá americký prezident Donald Trump, počítá s tím, že by byl otevřen klíčový hormuzský průliv a skončila by americká blokáda íránských přístavů, zatímco jednání o íránském jaderném programu by byla ponechána na později, ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří. Rozhovory o ukončení války byly zatím neúspěšné. Hokejová reprezentace zakončí domácí turnaj Euro Hockey Tour zápasem se Švýcarskem. Na českých hrách v Českých Budějovicích zatím svěřenci trenéra Radima Rulíka porazili Finsko 3-2 a včera podlehli druhému severskému soupeři Švédsku 2-4. Zápas začne v Budvar aréně v 16 hodin.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Z Krokodýla zdravíme taky na silnice, víme, jak se jezdí, no a pozor, v Brně v ulici Hlinky se nám dořešuje nehoda třech osobních vozidel, tak počítejte tam stále se zdržením a komplikacemi. Jinak komplikace taky v Brně, Rotalova ulice, tam probíhá zásah hasičů u hořícího domu, počítejte tady, že projedete se zvýšenou opatrností, tak dávejte pozor. No a jdeme se podívat ještě na dálnici D1, klasika se to štosuje tady v okolí Brna, ať už jedete ve směru na Ostravu či ve směru na Prahu, tak všude tam hodně trpělivosti. No a jdeme se podívat ještě na Hodonínsko, kde nás ladíte na 95,4 FM, a to do Bzence, ulice Olšovská. Tady máme nehodu dvou osobních vozidel. Na místě záchranné složky a taky policie, tak počítejte se zdržením. Šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Je po 15. hodině, jste s Krokodýlem, hezkou neděli přeje Milan, no a za mikrofon už pomalu usedá taky Míša Rotrová, která se na vás moc těší, no a chystá další otázku z rubriky Brněnského Hantecu. Tak si to na to počkejte, do té doby další hity, vám všem ať se v práci daří, ať vám to utíká, no a za volantem opatrně.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Didi na na na.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
3: Žena při hádce k manželovi. Vzala jsem si tě jenom proto, že jsem chtěla naštvat Frantu. A proč si nechtěla naštvat mě?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Na Krokodýlu teď už taky troška brněnského Hantecu a spolu se mnou Honza Žanek Hlaváček, tak vítej a co jsi pro nás dneska připravil, prozrať.
2: Zdar jak smína z kroksný, komety, co to znamená valit do háčka?
1: Jo, tak to si myslím, že tušíme všichni, co brňáci?
3: Jít do práce.
4: Jít do hokny.
5: Valit do hokny, s radostí.
1: Jestli s radostí nebo ne, to je otázka, ale je to tedy správně, Žany?
2: Valit do háčka znamená spěchat do práce. Tak tu fachu dneska nějak přežijte, pak si udělejte volnoběh a mějte betelirin.
1: Já doufám, že dneska spíše ten volnoběh, tak si to užívejte třeba i s dalšími krokodýlými hity.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora,
6: jama, já taky.
7: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák.
7: Zapínám.
6: Krájím.
7: Šlehám.
6: Sedím.
7: Strouhám.
6: Flambuju.
7: Hasím.
6: Slejvám.
7: Utírám.
6: Solím.
7: Pepřím.
6: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival.
7: Slavkově u Brna 30. až 31. května.
8: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Je dobré mít společnost na cestě.

Je tady 15:30 z Krokodýla, nám hraje We Are The World. No a teď už pozdrav taky do Hodonína, kde nás ladíte na 95,4 FM. Zdejší zoo má nový přírůstek. Narodilo se tady mládě sameček přímorožce arabského. A pokud chcete vidět, jak tohle zvíře vypadá, tak můžete zamířit právě do hodonínské zoo. Teď už z Krokodýla taky další hity.

0: Krokodýláci, máme pro vás skvělou věc, dárek. Krokodýla můžete teď mít každý den v kapse. Stačí si stáhnout naši mobilní aplikaci a poslouchat Rádio Krokodýl kdekoliv, kdykoliv, na cestách, doma, v autě, na výletě, no zkrátka kde chcete. Díky aplikaci s námi taky můžete být v kontaktu, poslat nám hlasovku, dát nám vědět, kde se co zrovna děje a nebo jak to vypadá na silnicích. Staňte se součástí vysílání, stahujte, poslouchejte a vyhrávejte na www.krokodil.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový desert, různé druhy za 12,90. Snack It, Cabanos Favorite It, 85 gramů za 24,90. A Persil, prací gel nebo prášek, různé druhy za 429,90. Až do 5. května. Kaufland.
3: Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kulturapodhvězdami.cz a dojdi!
4: Kdo se žení?
5: Přece Liška s Lišákem v Bílovicích nad Svitavou.
4: Školní výlet na zážitkovém minigolfu Liška? Ano, poznejte se školáky legendární příběh Rudolfa Těsnohlídka na vlastní kůži.
5: Kdy?
4: Kdykoliv, záleží na domluvě.
5: Kde?
4: Minigolf Liška v Bílovicích nad Svitavou. Hned vedle myslivny Lišky Bystroušky.
6: Rezervace na minigolfliska.luzanky.cz.
7: 12 měsíců jsme nezamouřili oka. 12krát jsme obměnili receptury. 12krát jsme se pohádali a 12krát zase usmířili. Až po 12. jsme si řekli, že to je on. A tak vznikla prémiová novinka Štatl. Poctivá 12ka z těch nejlepších českých chmelů a moravských sladů. A ty už jen skoč na 12ku a přijeď ochutnat. V Brně se teď všechno točí kolem naší 12ky. Starobrno Štatl. Z výhradně českých chmelů.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Come on.

0: Hitovka The Reason z roku 2003 na rádiu Krokodýl, chvíli před 16. hodinou, kdy je připravena taky kolegyně Míša a další čerstvé zprávy.
1: Přeji vám pěknou neděli. Dobrovolníci v okolí Brna ročně zachrání desítky srnčat. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další hity na Krokodýlu. Po čtvrté, co třeba? Dáme si Clean Bandit. Taky tuhle pohodovku od Savage Garden. A z českých hitů třeba Vohnouty a Svaz českých bohémů. Minutka a tři čtvrtě ještě zbývá do 16. hodiny.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Počasí dneska parádní, stejně jako včera, já bych řekla už skoro letní, je tam opravdu krásné teplo v centru Brna, 25,5 stupně Celsia, jinak v rámci Jižní Moravy se to pohybuje nejčastěji okolo těch 24 až 25, na Vysočině okolo 22. Zítřejší den na Jižní Moravě bude polujasný až místy lehce oblačný, odpoledne se může objevit nějaká ta přeháňka a nejvyšší teploty opět vysoko, dokonce 24. až 27 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkný den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dobrovolníci na Brněnsku a v blízkém okolí v posledních letech každoročně zachrání desítky srnčat, která by jinak uhynula při sečení luk. Používají k tomu drony s termokamerami, které ukrytá srnčata zavčas odhalí. Jen loni takto díky jejich činnosti přežilo přes 150 srnčat. V Národním parku České Švýcarsko od včerejšího odpoledne hoří les, platí zvláštní stupeň poplachu, v okolí požáru platí kvůli zásahu armádních a policejních vrtulníků, které hasí z bambivaky, bezletová zóna, nad místem zásahu je zakázané létat s drony a jinými bezpilotními prostředky. Rakouská policie včera dopoledne zadržela 39-letého muže. Považuje jej za vyděrače, který otrávil dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Policie podrobnosti o zadržení muže či jeho identitě zatím z vyšetřovacích důvodů nezdělila. Podle rakouských médií ale vychází z toho, že za případem stojí pouze jeden člověk. Brněnské obhájce stříbra v lize basketbalistů dělí jediná porážka od vyřazení ve čtvrtfinále play-off. V sérii s Děčínem včera podlehli Severočechům i podruhé v jejich hale, tentokrát 75-84 a prohrávají 1-3 na zápasy.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace, jak to v tuto chvíli vypadá, tak co se týče Brna tady i v tuto chvíli provoz bez nějakých větších komplikací, nebouráme tady, ani nemáme žádná větší zdržení. Dívám se, že trošičku pomalejší provoz na D1 tady v okolí Brna, nicméně není to nic hrozného, tak pozor ještě na porouchané osobní auto na D1 na 123,5 kilometru ve směru na Brno a také na 219. ve směru na Brno. To by ale pro tuto chvíli mělo být všechno. Pokud jste na cestách, máte nějaké další informace, tak si to prosím nenechávejte pro sebe a zavolejte nám.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme přesně 2 minuty po 16. hodině. Z Krokodýla vám přeje krásné, teplé nedělní odpoledne Míša Rotrová. No a za okamžik se s Krokodýlem cestovatelem podíváme na jedno krásné místo, které pro vás zároveň může být tipem na výlet. Do té doby naše další krokodýlí hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Rozčiluje se otec. To je hrozný. Pustil jsem tě s tím tvým na projížďku autem a ty jsi v jiném stavu. No taky se divím. Vždyť jsem přitom měla zapnutý bezpečnostní pás.

vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: cestovatel.
1: A teď už s krokodýlem cestovatelem vyrážíme pěkně na výlet a máme pro vás jeden takový tip, který se zvláště bude hodit, když je takovéto krásné počasí. Krásná vyhlídka na jižní Moravě, tak tu najdete třeba na Znojemsku. Vyhlídka s názvem Králův stolec. Ten vám poskytne překrásnou vyhlídku po okolí, kterou v minulosti využil i polský král Jan III., když odtud pozoroval své vojsko spěchající na pomoc císaři do Vídně. Dřevěný vyhlídkový altán byl nad řekou Dý vystavěn už v roce 1922, byl vysoko v příkrém skalním svahu na místě ještě staršího pavilonu z konce 19. století. Kdo sem dorazí v době, kdy je hladina Znojemské přehrady nízká, bude mít navíc šanci zahlédnout i zbytky historického mostu a trauznického mlýna, který tady stával předtím, než byla vodní nádrž napuštěná. A pokud si říkáte, no jo, ale odkud se tam vydat, tak prý nejlépe pěšky ze Znojma hradí ještě pozelené značce z Gránického údolí anebo z obce Popice. Tak ať už si vyberete kteroukoliv trasu, užijte si tento krásný výhled a výlet a také krásné výhledy. Králův stolec totiž rozhodně stojí za to.
0: Radio Krokodýl. S jarem se otevírá kouzelný svět větrníků v Drnholci. Tisíce větrníků všech barev, tvarů a velikostí přináší hravou vizuálně působivou atmosféru a nevšední zážitek nejen pro rodiny s dětmi. Užijte si den plný barev, pohybu a radosti ve světě fantazie a kreativity. Svět větrníků ve světě Bludišť v Drnholci. Každý den od 10 do 18 hodin.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR Plus. Stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
3: Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
6: Haló, jsme tu všichni.
7: Já nic nevidím.
6: Nemůžeme rozsvítit?
7: Je to tajný.
6: Takže, pohraj jste.
7: Heneš, long story short, tady.
8: Brňák, Dian, jsem tu.
9: Hora, Jamaja, taky.
6: Dobrý.
7: Jdeme.
9: Jedu.
7: Hořák, zapínám, krájím.
8: Šlehám, sedím.
7: Strouhám.
6: Flambuju.
10: Hasím.
7: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
10: Servíruju.
7: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
0: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Troška italštiny tady na Krokodýlu, minutku po půl páté, no a za okamžik taky šance pro vás vyhrát pořádný balík peněz v soutěži Krokodýlí zvuky. Teď ale více o tom, že Krokodýl je i rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Monika, jsem z Brna a chtěla bych pomoct své dobré kamarádce Alici, která v září minulého roku protrpěla ischemii páteře a ze zcela zdravého člověka se stal během vteřiny vozíčkář. K rehabilitaci jí pomáhá cvičební přístroj Motomet, který je bohužel příliš drahý a Alice by si ho sama nemohla pořídit. Už jednou Rádio Krokodýl pomohlo a zařídilo zapůjčení tohoto přístroje. Cvičení Alici velmi pomáhá a proto jsem požádala Rádio Krokodýl znovu o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Alici zaplatil další pronájem Motomedu, aby mohla dál rehabilitovat.
2: Když se to Alice dozvěděla, byla velmi šťastná. Děkuji, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Clean Bandit na Krokodýlu a teď už šance pro vás být o 98 200 korun bohatší. Pojďte tipovat tajemný krokodýlí zvuk a volat studiu 600 300 303.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
2: 16 hodin 40 minut a na Krokodýlu se jde soutěžit o pořádný balík peněz. V banku naší soutěže Krokodýlí zvuky je totiž 98 200 korun. Tuhle částku můžeme vám dát jenom a pouze za uhodnutí tajemného zvuku. Kdo o ní bude soutěžit, ten, kdo se po mé výzvě dovolal jako první, tak koho pak tam máme? Halo, halo.
3: Ahoj, tady Vilda ze Slavkova.
2: Vildo, zdravíme. Jak probíhá u tebe neděle ve Slavkově? Povídej.
3: Teď už odpočinkově, byli jsme na procházce.
2: No krása.
3: Trochu tady fouká, ale to je dobrý, to je v pohodě.
2: Ale teplota parádní, co říkáš?
3: Jo, super, super.
2: No tak jo. Tak mě by teď zajímalo, co by si udělal s takovým balíkem peněz, skoro 100 tisíc.
3: Je, no tak to je toho, těch věcí je víc, no, ale určitě bychom někam vyrazili, televizu potřebujeme novou, mikrovlnku potřebujeme novou, toho je.
2: Vzhledem k tomu, jaký je to balík peněz, tak věřím, že by se to všechno zvládlo. Pojďme si připomenout, za jaký zvuk můžeš získat tuhle částku, to je on. No a teď už nás s arbitrem zajímá, Vildo, co to podle tebe je?
3: Já si osobně myslím, že je to stříhání nechtů.
2: Mhm, dobře tedy. Pojďme zjistit, jestli je to zvuk, který hledáme. Stříhání nechtů. Je to zvuk za 98 200 korun, ano nebo ne? No, bohužel, arbitr se na to netváří. Tak třeba zase příště, přesně tak. Vymysli, zavolej a zatím krásný zbytek neděle. Zdravíme Slavkov, ahoj.
3: Ahoj.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní, a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupenky jsou na www.vesuv.cz.
5: Nonstop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus. Protože nám na nich záleží.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
8: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Chvíli před 17. hodinou romantika tady na Krokodýlu s Philem Collinsem. A už je připravena taky Míša, která nese další čerstvé zprávy. Vítej.
1: Přeji vám pěkné odpoledne. Pozor na nové bludiště objížděk v Brně. Více už ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
4: Pohodovou neděli zveme vás dnes do divadla. Hru Hr Evoluce nabízí divadlo Redota v 19 hodin. Hru Mareša nabízí Mahenovo divadlo v 17 hodin. A hru Nie jsme doma uvádí divadlo Husa na provázku v 19.30.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další krokodýlí hity si dáme po 17. hodině a na co třeba se můžete těšit? Bude Ava Max. Taky pohodová Alanis Morissette. A z českých hitů Lucie a Svítání. Přesně minuta zbývá do 17.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska krásné, slunečné, možná skoro až letní. V centru Brna máme přes 25 stupňů Celsia. No a v rámci té jižní Moravy se to teď pohybuje právě mezi 24 a 25 všude. Na Vysočině tam je to spíše okolo 22, maximálně 23. Zítřejší den na jižní Moravě bude převládat polojasno, maximálně místy oblačno a nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Ovšem počítejte s tím, že bude trošku foukat.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Jsou tu zprávy, vítejte.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Řidiče v Brně čekají od příštího týdne další dopravní omezení. Už zítra začne úprava křižovatky u čtvrté brány výstaviště v Křížkovského ulici. Vznikne tam kruhový objezd, který má zlepšit plynulost dopravy. První etapa potrvá do konce června a úplně uzavře spojku mezi Bauerovou a Křížkovského ulicí. Stavbaři budují v Modré na Uherskohradišťsku nové záchytné parkoviště. Poslouží návštěvníkům přilehlého archeoskanzenu a areálu Živá voda i poutníkům, kteří míří do nedalekého Velehradu. Práce začaly v zimě. S otevřením parkoviště počítá obec na přelomu května a června. Nález největšího vikingského mincovního pokladu v dějinách Norska představuje mimořádný objev, který zásadně rozšiřuje naše poznání o ekonomice a obchodních kontaktech doby vikingů. Poklad v podobě téměř 3000 mincí byl objeven letos v dubnu poblíž města Rena v oblasti Esterdalen, a to díky amatérským hledačům. Sprint na velké ceně Miami Formule 1 ovládli jezdci týmu McLaren. Zvítězil úřadující mistr světa Brit Lando Norris o 3,766 sekundy před Australanem Oscarem Piastrym. Třetí dojel monacký pilot Charles Leclerc z Ferrari.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace pro celé Brno a jižní Moravu. Jak to tedy tady v tuto chvíli vypadá? Tak co se týče Brna, tady to vypadá, že projíždíme bez komplikací, nemáme hlášeny žádné dopravní nehody ani žádné kolony. A dívám se, že ani v rámci jižní Moravy nehlásíte problémy, snad jen pozor na porouchané osobní auto na krajnici D1, je to 212 km ve směru na Vyškov. Pokud jste na cestách, máte nějaké další informace, budu ráda, když nám to zavoláte, a jinak vám všem přeji šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Máme chvíli po 17. hodině, s krokodýla vám krásné nedělní odpoledne přeje Míša a za chvíli spolu se mnou taky naše zlatíčka, kterých se budu ptát na to, kdo je to, milé děti, kapsář.
1: Kapsář si dává ruce do kapes.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Zuzka se zpovídá u faráře.
3: Můj chlapec mě líbal.
2: Na ústa?
3: Ano.
2: Na krk?
3: Ano.
2: Na prsa?
3: Ano.
2: A na bříšku?
3: Ano.
2: A na kolenách?
3: Ano, ale nepřeskakujte.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: A my už na Krokodýlu vyrážíme taky za našimi nejmenšími posluchači za Zlatíčky Rádia Krokodýl. V jedné ze školek tady v Brně jsme se jich tentokrát zeptali na to, milé děti, kdo je to podle vás kapsář?
2: Vyrábí kapsy do kalhot. Třeba do mikin dělá kapsy.
3: Kapsář dělá kapesníky.
2: Třeba může dát do kapes peněženku.
4: Kapsář má malý koťátko v kapse.
5: Kapsář je to, že on má pejska a uklíží po něm bobky.
6: Kapsář si dává ruce do kapes.
1: Tak jste to slyšeli, děti mají opravdu velkou fantazii, no a naprosto logicky je napadá, že kapsář je ten, kdo dělá kapsy, nebo kdo si něco dává do kapes. Ano, ale to mají vlastně pravdu. Je lepší vidět to optimisticky jako děti, tak se inspirujme za malou chvíli z Krokodýla, třeba i pro vaše zlatíčka další hity, Wham, anebo taky Get Far.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou párty za 299,90. A Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
8: Ať už jdete pro čerstvé pečivo,
9: nebo zralý sýr, pro rychlý oběd,
8: nebo skvělou kávu, pro prášek na praní,
9: nebo prášek na bolest, pro nové tepláky,
8: nebo Bluetooth repráky.
9: Máme vše.
10: Nákupní centrum Královo pole. Vaše pohodové nákupy.
11: LP Omítky. Rodinný dům hotový za 7 dnů. A to od převzetí stavby až po odevzdání kompletně uklizeného domu. Spolehlivost, férovost, lidský přístup a komunikace. Co slíbíme, to platí. LP Omítky. Jsme místní parťáci pro Brno a okolí. Stojí za námi dlouholetá praxe a stovky realizovaných zakázek. Ozvěte se nám na lpomítky.cz.
12: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
13: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

Na Krokodýlu o 17:30 Get Far a my zdravíme taky na Hodonínsko, kde nás ladíte na 95,4 FM novou plavební komorou Rohatecu do Měřice na Baťově kanále proplula v pátek první loď. Bylo to tady slavnostně odemčeno, no a tak pokud hledáte třeba tip, kam vyrazit, tak si myslím, že Baťův kanále by mohl být fajn tip. Teď už z Krokodýla taky Meraj a Summer Love.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A na Krokodýlu teď míříme taky za brněnskou městskou policií, abychom zjistili, co se o tomto víkendu dělo, co museli například strážníci řešit a více už nám řekne mluvčí Václav Kadraba.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se po hádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnici v Medlánkách. Přivolaní strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převesli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu Městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
1: Tolik tedy mluvčí brněnské městské policie Václav Kadraba. My děkujeme, zdravíme tímto strážníky do služby, snad to dnes bude klidnější a za malou chvíli pro vás všechny další krokodýlí hity, třeba Bruno Mars.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Pasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím,
3: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na automotodrombrno.cz.
8: Za kolik bereš?
9: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
8: A proč ještě nejezdíš elektricky?
10: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalas Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalas Brno. Jízda, která vás bude bavit.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Na krokodýlu Eva Burešová, kafe s mlíkem, tak doufám, že už jste si svou nedělní kávičku taky dali. Teď už ale každopádně připraveny další čerstvé krokodýlí zprávy, které nese Míša.
1: Přeji vám pěknou neděli. Pozor na falešné SMSky o pokutě. Podrobnosti ve zprávách.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Skladatel, pianista, zpěvák Vojtěch Svatoš představí v brněnském Sonocentru své album The 89 Storm dne 6. května v 8 večer. Můžete se těšit na show rockové a scénické hudby. Na pódiu vystoupí 40 hudebníků, včetně mezinárodních hostů a smyčcového orchestru. Vstupenky v prodeji. Nad Brnem zahřmí 6. května.
2: Radio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A další krokodýlí hity po šesté, co například... Hendrix a Golden. Taky Bell Book and Candle. Dneska jsem v les. A z českých hitů Pokáč, který nás vezme do lesa. Necelé dvě minuty ještě zbývají do 18. hodiny.
6: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Rádio Krokodýl, počasí.
0: Centru Brna 25,5 stupně Celsia a podobné teploty i jinde na jihu Moravy, tedy o pár desetinek stupňů, třeba nižší, nejčastěji těch 24 až 25, na Vysočině tam spíše okolo 22. Zítřek na Jižní Moravě bude taky krásný a velmi teplý, převládat bude polujasno, případně lehce oblačno, bude trošku foukat, ovšem nejvyšší teploty zítra 24 až 27 stupňů Celsia.
2: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Vítejte u zpráv.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brňané v posledních dnech dostávají podvodné SMSky o dopravním přestupku. Zprávy obsahují odkaz na falešný web, kde lidé mohou přijít o citlivé údaje i peníze. Úřady informace o přestupcích prostřednictvím SMS zpráv nebo telefonátů nikdy neposílají. Zástupci brněnského magistrátu proto varují, aby Brňané omylem nenaletěli podvodníkům. Navrhovanou povinnost obcí zajišťovat na své náklady kastrace opuštěných a zdivočelých koček vláda patrně podpoří. Obce by se podle novely skupiny koaličních poslanců v čele s Lucií Šafránkovou navíc museli postarat o opuštěné domácí zvíře, které není zdivočelé a o něž nemá nikdo zájem. Americký prezident Donald Trump varoval, že je připraven snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem více, než o již ohlášených 5000 vojáků. Agentura AP označila Trumpovy výroky za eskalaci jeho sporu s německým kancléřem Friedrichem Mercem. Fotbalisté Slovanu Bratislava získali po osmé za sebou slovenský titul. Další obhajobu završili domácí výhrou 1-0 nad druhou Dunajskou Stredou. Dvě kola před koncem nastavbové skupiny o titul mají náskok 10 bodů.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Přímo v Brně v tuto chvíli bez komplikací, ovšem míříme třeba na Brněnsko, na příjezd do Rosic ve směru od Kývalky. Tady nám auto bouralo do zdi, tak projíždějte opravdu se zvýšenou opatrností. Taky pojďme na D1, tady máme nehodu 3 osobních aut, je to i s únikem provozních kapalin. Je to D1 210. kilometr u Holubic ve směru na Brno od Vyškova. Počítejte tady aktuálně s narůstající kolonou. Míříme na Hodonínsko, opět 3 auta v sobě, to na příjezdu do Kyjova ve směru od Kostelce, na místě i záchranné složky, průjezd s omezením, ale projedete. No a 2 osobní auta v sobě potom v Třebíči v Nádražní ulici u křižovatky s Jungmanovou. Dávejte na sebe na cestách pozor, milí šoféři, a pokud byste měli nějaké další aktuální informace, tak nám prosím zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 2 minutky po 18. na Krokodýlu, s vámi stále Míša Rotrová, přeji vám příjemný poslech a taky všechno nejlepší všem Alexům a Alexejům, protože ti dneska slaví svůj svátek. No a slavit můžete taky vy na brněnském Majálesu, no a pokud vyhrajete VIP vstupenky, tak to bude velká oslava. Podrobnosti za malý moment, do té doby další hity.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.
2: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Nechte se bavit.
2: Nechte se bavit.
1: Rádio Probíl a Kalův Frk.
3: Pane vrchní, ty porce jsou čím dál menší. To je jenom optický klam. Vymalovali jsme na bílo a tak se místnost zdá větší.

0: Krokodýl. Krokodýláci, už tento pátek 8. května se potkáme na brněnském výstavišti, kde oslavíme 32. narozeniny rádia Krokodýl. A vy se můžete těšit na hvězdy jako Činasky, David Koller, Kalin, Ben Kristoval, Mikolas, Kontrafakt, Jiří Korn, a taky Martina Pártlová, Vypsaná, Fixa, Horký že slíže, nebo hlavní zahraniční hvězda Rudimental. O vstupenky soutěžíme i v našem vysílání. Samozřejmě, pokud chcete mít jistotu, tak ještě rychle šup na www.brno.majales.cz, ale nebyli bychom to my, kdybychom pro vás neměli něco speciálního, a to pro vás VIP, tedy velmi ideální posluchače. Hrajeme o dva Gold VIP vstupy a ještě navíc tomu něco, co opravdu jen tak někdo nemá. Vlastní soukromou WC budku rádia Krokodýl. Co pro to musíte udělat? Stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. Čím bláznivější, kreativnější nebo odvážnější nápad, tím lépe. Samozřejmě to, co slíbíte, potom musíte v případě výhry splnit, to je jasné. Psát nám můžete na studio@krokodil.cz, připište tam i telefonní číslo na vás, no a pak už si jenom držte pěsti. Tak přidávám se i já, držím vám pěsti, pište a vyhrávejte Gold VIP vstupenky na brněnský Majáles.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny rádia Krokodýl na brněnském Majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku rádia Krokodýl přímo v centru dění. Užijte si brněnský Majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
3: Nonstop veterinární klinika Zvíře Plus v Brně Černých Polích hledá do svého týmu veterinárního lékaře nebo lékařku se zaměřením na psy a kočky. Požadujeme alespoň 2 roky praxe a zájem o internu, akutní medicínu či chirurgii. Nabízíme hlavní pracovní poměr, nadstandardní mzdu, motivační odměny, budget na vzdělávání a další benefity. Samozřejmostí je férová pracovní doba a dostatek osobního času. Nástup možný i hned. Více informací na zvíreplus.cz/kariéra. Zvíře Plus, protože nám na nich záleží.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Na krokodýlu nám zpívá Nelly Furtado a teď už taky více o tom, že Krokodýl je i vaše rádio, které vám pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Honza, jsou ze Znojemska, prostě se mi stala taková věc, hledal jsem si práci jako v Praze a tam se mi stala taková nehoda, že jsem přišel o doklady, o občanský průkaz, pas a kartičku na vyzvednutí jako peněz a dopadlo tak, to padlo, tak bych chtěl požádat Radio Krokodýl, jestli by mě mohlo pomoct tady s tímhle problémem, abych si mohl tu práci najít a byl bych moc Radio Krokodýl vděčný, kdyby mě s tímhle prostě pomohlo.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a Honzovi s vyřízením všeho potřebného pomohl.
2: Chtěl bych teda Radio Krokodýl poděkovat, že mi pomohl s vyřízením dokladů, jsem za to moc vděčný.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Krokodýláci, máme pro vás dárek krokodýla. Můžete mít nově kapse každý den pěkně u sebe. Stačí si stáhnout naši mobilní aplikaci a pak už poslouchat Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Ať už jste na cestách, v autě, doma, někde na výletě, v přírodě, zkrátka úplně kdekoliv. Díky aplikaci navíc s námi můžete být i v kontaktu, dát nám vědět, co se zrovna děje, poslat nám hlasovku a nebo třeba nás informovat, jak to zrovna vypadá na silnicích. Stahujte, poslouchejte, vyhrávejte a staňte se součástí vysílání. Jděte na www.krokodýl.cz.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodýl.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Za kolik bereš?
4: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
3: A proč ještě nejezdíš elektricky?
5: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řešení proti letnímu horku.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a jižní Moravu.

0: Lucie a šťastný chlap, tak doufám, že vy pánové jste taky šťastní. Za malou chvíli z krokodýla si dáme aktuální počasí a informace z dopravy, ať jste pěkně v obraze.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hity po 19. A co máme pro vás připraveno? Bude třeba tedy Swims. Taky nás roztančí 24/7. A z českých hitů nabídneme Buty a Františka. Za půl minuty je 19 hodin.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna stále krásných 24 stupňů Celsia. Dneska to počasí je jako malované a pokud si říkáte, jaký bude zítřek na jihu Moravy, stále krásný. Převládat bude polujasno, sem tam maximálně trošku oblačno. Lehce bude foukat, ale nejvyšší teploty vysoko 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už na Krokodýlu taky ty nejaktuálnější dopravní informace. Pojďme se podívat na to, jak to vypadá. Přímo tady v Brně v tuto chvíli bez komplikací nemáme hlášeny žádné problémy či dopravní nehody, ale srážku auta s cyklistou máme na Brněnsku v Domašově v ulici U Kapličky. Je to u křižovatky s ulicí Za Kovárnou. Je to nehoda i se zraněním, tak tady určitě dávejte pozor. Stejně jako v Kuřimi, kde nám auto nabouralo do dopravní značení v Tyršově ulici na kruhovém objezdu, prosím pěkně, tak tam dávejte pozor, nevím, co se to tam děje. A nehoda dvou osobních aut je taky na trase Uherské Hradiště Brno na výjezdu z Brankovic. To by pro tuto chvíli mělo být všechno, pokud jste na cestách a potkáte nějaké další komplikace, tak nám to prosím zavolejte.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Máme minutku po 19. hodině, z Krokodýla vám krásný nedělní, stále asi ještě podvečer přeje Míša Rotrová, doufám, že si ho možná užíváte ještě někde venku, třeba na nějaké zahrádce u něčeho dobrého, tak vás zdravíme, no a za malou chvíli už s vámi kolega Zbyněk Loucký.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

I and I to everyone.

0: Dobrý den, krásnou neděli a hezký nedělní večer i podvečer. Jak jste prožili tenhle nádherný jarně letní víkend, mimochodem první májový a taky pořádně prodloužený? Taky už jste včera měli pocit, že je neděle? No podíváme se pořádně s městskou policií právě na tenhle dlouhý víkend teď na Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Ano a my už se teď spojujeme s městskou policií Brno, no a máme na telefonu Vaška Kadrabu a ptáme se, co to dělalo o tomhle dlouhém víkendu z pohledu městské policie.
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se pohádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnici v Medlánkách. Přivolení strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převesli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: My taky děkujeme, přejeme klidný zbytek neděle i celého prodlouženého třídenního víkendu a mějte se hezky a stále užívejte, protože to jsou skutečně jedny z nejkrásnějších dnů v roce.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.

Dobrý den a krásný sedmý den v týdnu, tedy nádhernou neděli. Zatím 3. května přeje Krokodýl jsme vaše rádio a právě v tenhle den má narosky spousta mediálních brněnských osobností, ať už se to týká televize a nebo taky samotného rádia Krokodýl. A k tomu samozřejmě Bohdalka. No a když se dívám do kalendáře, tak je tam Alexej a Alex, tak taky přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku, pokud jste třeba ještě zapomněli. Tady Krokodýl hrajeme dál, Lady Gaga, Paparazzi a hezký den přeje Zbyňa.

0: Krásný nedělní podvečer. My v tuto chvíli zdravíme i na zahrádky a zahrádkáře. Tady Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Protože my víme, že menší pole lákají méně hrabošů. Změna velikosti zemědělských polí může výrazně snížit počet hrabošů v celé krajině. No je pořádně sucho, vidíte, tak to myšákům svědčí. Podle studie vědců se nově narození hraboši usazují na velkých polích raději než na malých. Z velkých polí potom také méně jedinců migruje a to podporuje rychlé houstnutí jejich populace a vznik kalamit. Takže kde jsou malá pole, tam je to lepší. Naopak právě menší plochy tedy hraboši opouští častěji a nedochází tak prudkému nárůstu. Vědci sledovali přes 200 polí, na kterých prováděli měření dvakrát ročně, na jaře a na podzim. No a z této práce vědecké vyplývá, že změna struktury polí může představovat jeden z dlouhodobě udržitelných nástrojů ochrany přírody. Takže malé zahrádky ideální. Jestli tam právě teď hrajeme, tak zdravíme a hlavně myšáci nejsou tam, kde hraje
1: Krokodýl. Rádio Krokodýl. Zbyně Kloucký. Zdarec! Kam večer? No přece pod hvězdy. Dojdi na kulturu pod širým nebem. V Brně na biotopu nebo na zámcích v Lednici a Kromclu. Čekají tě známý tváře a pecky, jak Noc na Karlštejně s Vašutem, Lotrando a Zubejda pro celou rodinu nebo sexy komedie. Neseď doma, kup si lístky na kultura-podhvězdami.cz a dojdi!
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tady je váš krokodýl. Hezkou neděli, jsme vaše rádio. A máme největší hudební výběr, a tak se na to podíváme, protože se blížíme k 20. a my už to zase moc rádi mícháme. Pojďme se na to podívat, co jsme připravili.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Jednu fajn novinku, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Pojďme taky na už jednu parádní klasiku, Ellie Goulding, Love Me Like You Do. A přelezeme i cizí zeď. Přes všechny zdi k vám dorazí signál krokodýla a tím pádem taky hit za hitem za minutu bude 8.
3: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Co po tomhle krásném víkendu přinese nový týden. Takže zítra v pondělí polojasno až oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti a teploty zítra téměř letní. Ráno 11, ale odpoledne až 24 stupňů Celsia.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A nedělní večerní silnice na brněnskou Kývalky u sjezdu z dálnice D1. Dejte pozor na porouchané osobní auto na Brněnsku v Domašově. V ulici u Kapličky u křižovatky s ulicí Za Kovárnou srazilo osobní auto cyklistů. Nehoda je se zraněním, projedete s omezením. A ještě Kuřim v Tyršově ulici na kruhovém objezdu bouralo osobní auto do dopravního značení. Projedete s omezením. Vracejte se pomalu, klidně a šťastně. Fajn cestu vám přeje krokodýl.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Bylo 20 před malou chviličkou, všechno to krásně frčí, protože za týden už budeme mít po Majálesu. Neskutečně to letí. Někdo bude možná ještě vyspávat, někdo vzpomínat a my se na brněnský Majáles podíváme ve vysílání Krokodýla za malou chvíli.
1: Je dobré mít s kým usínat. S Krokodýlem do pelíšku. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
0: A parádní nedělní poslech přeje Zbyněk Loucký.

0: Hezký sedmý večer v týdnu přeje Krokodýl. Co všechno jste schopni udělat pro to, abyste byli na Majálesu VIP? Probereme ve vysílání za chvíli, ale teď jedna hudební novinka. Save Me Tonight.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save Me Tonight.

0: Tak Kjuři byli v pátek zamilovaní, ale my už máme neděli a my už na Rádiu Krokodýl pro vás máme ještě něco extra.
1: Brněnský majáles s Rádiem Krokodýl.
0: Blíží se to a budeme slavit 32. narozeniny krokodýla na majálesu a my pro vás máme něco opravdu VIP. Vy už to asi víte, ano, VIP u nás znamená přímo a dokonce velmi ideální posluchač a my hrajeme o dva gold VIP vstupy a k tomu něco, kdo opravdu, jen tak někdo to nemá. Máme pro vás vlastní soukromou napucovanou WC budku na Rádiu Krokodýl a od Rádia Krokodýl a na majálesu, kdy si odskočíte, kdy budete chtít, když se budete hodně bavit a taky plnit pitný režim na majálesu. Co pro to musíte udělat? Napište nám na studio@krokodil.cz, co všechno jste ochotní pro výhru podstoupit. To by nás zajímalo. Čím víc crazy, ulítlý, bláznivý, tím líp. A napište nám, co to tak podle vás je a vyhrávejte. Pište, co budete dělat v ulicích Brna nebo kdekoliv na studio@krokodil.cz. Čeká na vás Gold VIP.
1: Oslavte s námi 32. narozeniny Rádia Krokodýl na brněnském majálesu jako naši VIP, velmi ideální posluchači. Vyhrajte VIP vstupenky a vlastní mobilní WC budku Rádia Krokodýl. Přímo v centru dění. Užijte si brněnský majáles jako VIP, velmi ideální posluchači. Poslouchej a vyhrávej.
2: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.

0: Radio, které pomáhá.
1: Ano, máme vás rádi a proto pro vás máme Gold VIP vstupy. Ale na jednu věc jsem zapomněl. Pozor, co slíbíte, to pak budete muset opravdu splnit. Tak vám k tomu přemýšlení posílám jedno espresso macchiato.

Dobrý nedělní večer s krokodýlem. Kolik Hedevej, What is Love, a za chvíli taky Eva Farná, George Michael, jeho modlitba, a nebo si dáme třeba Shakiru, no však je s vámi Krokodýl, frekvence 103 FM a všechny další zpřízněné. A za chvíli se taky podíváme ve vysílání na tenhle první májový víkend z pohledu městské policie, co se dělo a událo. Ale teď už anoncovaná Shakira, Waka Waka. Bylo opravdu nádherně o víkendu, horko jako v Africe, vidíte? Tak tam právě se Shakirou teďka jdeme. Tady váš krok.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Cause I gotta have faith.
1: Největší hudební výběr.
2: Rádio Krokodýl.
3: Naleju si nostalgii, trochu sladší ročník 2006.

0: Ano, nevím, co nás čeká, to rozhodně ne. Ale vím, co se dělo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Respektive nejlépe to ví městská policie Brno a za ní právě teď Vašek Kadraba. Tak jak to vypadalo o víkendu?
2: Krásný den všem posluchačům Rádia Krokodýl. V uplynulém víkendu řešili strážníci na hlavním nádraží opilého muže, který pokřikoval po kolendoucích a urážel samotnou hlídku. Při lustraci navíc zjistili, že je hledaný republikovými kolegy, protože nenastoupil do vězení. 38-letého muže tak strážníci předali státním policistům. V sobotu krátce popoledni se hlídka z Bystrce zapojila do pátrání po 34-letém muži, který se po hádce s přítelkyní vydal pryč s tím, že si chce ublížit. Díky přesným informacím ho strážníci během několika minut našli bez zranění a předali přivolaným státním policistům. O několik hodin později se pak na linku 156 obrátila žena s žádostí o pomoc. Ta si prý všimla pruhovaného selete, které se nebezpečně pohybovalo u silnice v Medlánkách. Přivolení strážníci malé osamocené divoké prase odchytili a převesli do péče spolupracujícího spolku. To byl stručný přehled případu městské policie Brno. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Samozřejmě taky děkujeme. Hezký klidný zbytek víkendu a moc díky za interesantní informace.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl. Zbyněk Kloucký. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Dobrý večer, Krokodýl hlásí dojezd k 21. téměř.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A to znamená, že tenhle skutečně dlouhý, předlouhlý víkend má před sebou poslední 3 hodinky. Stejně jako dnešní neděle a my je vyplníme hudebně. Tak třeba Miley Cyrus, Sands of the World. Budeme hrát skutečně brilantně Mika Relax. A s poetikou můžete zkoušet žít. Víte, i s Krokodýlem my nabízíme největší hudební výběr a hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A teď nabízíme i informaci o počasí, jak to bude vypadat v novém týdnu. Zítra polojasno až oblačno, odpoledne a večer méně oblačnosti, teploty v skutku už jarně letní, ráno 11, přes den odpoledne až 24 stupňů Celsia. Krokodýl už chystá hudební lahůdky v těch posledních 3 hodinkách této neděle s datem 3. května 2026. Vše přichystáno a s Krokodýlem můžete pomalu vyrazit i do Pelíšku.
1: Je dobré si pomáhat. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.
0: Hezký večer, krásnou noc, přeje Zbyněk Loucký. Naslyšenou, ahoj!

Nedělní krokodýlí plíšek se nám krásně rozjíždí. Užili jsme si prodlouženého víkendu, pohodu, tu správnou nedělní, věřím, že jste měli. A teď jim mějte i v krokodýlím plíšku, a to v tom třetím květnovém.

0: se se svým bohem. Smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak i život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šítíš, nejde jenom vodu vířit. V souběhu se zpětnou vazbou, dávno znám to, za čím mířím.
1: Zkouším žít, jako by po noci nepřišlo ráno.

Stále s vámi Jarek, pohodu přeji, dobrou náladu. Alexej dneska má svůj svátek a my přejeme všechno krásné. Užijte si další hitovku oslavenci u nás na Krokodýlu.

Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.

Krokodýlím plíšku jsou další ty připravené pro vás. Teď budeme zdravit také vás, tu nás ladíte v Jihlavě na 120.3 FM. Tak pěkný poslech, hezkou noc a užívejte s námi. Hit za hitem.

jste na lodi krokodýla, což je dobře. Jarek vám všem přeje krásný poslech. Mnozí z vás se těšíte na ty jarní vycházky na Pálavu. A víte, že právě dnes v roce 1976 byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Pálava? Ano, tak si užijte, vyražte 50 let výročí. No

Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. You shot me so damn good.

Jste stále s Krokodýlem, Jarek vám přeje krásný poslech. Dnes máme Světový den svobody tisku, takové Světový den alergie a astmatu. No a máme Den slunce. Jenom abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den, tedy 3. květen, byl a je. Já vám přeji ale krásnou nedělní noc.

Půlnoce nám blíží, ve vysílání Krokodýla s vámi Jarek. Pomalu jistě nám finišuje 18. týden tohoto roku. Přehoupneme se do dalšího pracovního týdne, vůbec 1. v květnu, a já věřím, že to zvládnete na pohodu. No a teď v Krokodýlím plíčku si vychutnáte hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Právě.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Držíte vlnu krokodýla, což je dobře, Jarek přeje hezký poslech. Zájem o letní tábor zůstává vysoký, některé turnusy jsou již plné a právě i na to koukneme u nás na krokodýlu. Jaro je tu, ale už řešíte samozřejmě léto. Zájem o letní tábory opravdu zůstává i letos vysoký. Část turnusů je již v tuto chvíli plně obsazena a některé tábory přijímají pouze náhradníky. To aspoň potvrdili zástupci českých řad dětí a mládeže, asociace dětské rekreace a tak dále. Volná místa stále jsou, a to především v pozdějších termínech nebo u méně specifických táborů. Tak třeba právě proto vaše dítě ještě tábor najdete, užije se to, vy si užijte další hity u nás na krokodýlu.